0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, vej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Lám

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to nic, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: Vidí ti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: No dánku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a věší to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

zatoužil, protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl.

0: Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

von uns zu nennen.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
3: Chyba.
2: Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme minutu po šesté a jsou tu zprávy. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Vesnici Pomas na jihu Francie v podhůří Pyrenejí v pondělí zasáhlo tornádo, které poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí, z nich 15 skončilo v nemocnici. V nové bilanci, která udává výrazně vyšší škody, to uvedla agentura AFP. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. července 2030.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, na jihu bude přechodně i zmenšená oblačnost, postupně od jihozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně jak i bouřky. Nejvyšší teploty na jihu Moravy naměříme kolem 27 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Praze máme hlášenou nehodu z Rostislavovy ulice, kde se srazil autobus s osobákem.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Tak taky vstáváte do tmy, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: Skoro 4 minuty po šestý začínáme dnešní vysílání úterní s datem 25. srpna. Máte někdo něco, co byste tady chtěli takhle po ránu hodit do placu, kromě toho, že teda je tma a dneska bylo 13 stupňů ráno, ne 8, tak to bylo hezčí než včera.
5: Je tma a zima, je to tma.
4: Takže
5: nechci
4: nic.
5: Nechci být depresivní a za 4 měsíce jsou Vánoce, tak nechci být depresivní.
4: Jo, za 4 měsíce jsou Vánoce, už se taky těšíte?
5: Já jo, hrozně. A Harryho Pottera hlavně.
4: Jo, Harryho Pottera, ten bude krásný. No. Dobře, tak jsme si popovídali, hodně jsem se dozvěděl, pojďme si dát muziku Offspring, You're Gonna Go Far Kid, ty půjdeš hodně daleko, dítě.
0: Rock Radio.

0: Tři ségry a jejich pomeranč na Rock Rádiu 11 minut po 6. Pojďme si při úterku zase něco rozdávat celý ráno, aby jsme to zopakovali třeba 30krát.
1: No, já jsem ti chtěla říct, že na mě nemusíš křičet, jako kdybych stála ve vedlejší místnosti. Honza sedí metr ode mě a říká 10! Jako 10 sekund do vstupu.
0: Já jsem jako, chtěl...
1: kdybych si toho náhodou nevšimla, že tady sedím v rádiu.
0: Já jsem tě chtěl probudit.
1: Jsi moc hodnej, miláčku.
0: Není zač.
1: Ano, máme tady i dnes dva lístky na Vinohraní ve Viniu 29.8., což je tato sobota v areálu Vinium ve Velkých Pavlovicích. Takže pokud byste tam chtěli, hrají tam Panoptiko, Desmond, Turbo nebo Argema a pro jednoho z vás tady máme dva lupeny.
0: Jako obvykle získáte velice jednoduše, stačí, když si o ně napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a připíšete tam vaše telefonní číslo a pak hlavně budete taky po 8:30 na telefonu, protože bychom vám neradi vyvolávali, abyste třeba seděli na záchodě.
1: Klidně to vemte i na záchodě, jinak vám ty lístky nedáme, to je jednoduché.
0: Tak. Takže píšte a my jdeme na Nightwish. Over the hills and far away, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou smolíčka, pacholíčka, jezinky nesou.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. se pojďme podívat na dnešní oslavence, úterní s datem 25. srpna. Svátek má dneska Radim, případně Radima, je i ženská varianta, a nebo Elvíra.
2: Ano.
1: Víš dál? O tom, že když kejveš, že to není vidět v tom rádiu?
2: Vážně? Jsi mi řekl novinku teďka.
1: Tak to zkus ještě jednou.
2: Ano.
1: Už zase kejve. Super. Výborně, takže všem Radimům a hlavně Elvírám, protože mě baví tohleto jméno, přejeme všechno nejlepší.
2: To je taky jméno jak pro sovu. Elvíra.
1: Sova Elvíra ze Zmijzelu. Když já
2: sovu, určitě se jmenuje Elvíra.
1: No, tak můžeš si pořídit sovu.
2: Ne, díky.
1: No jinak má třeba dneska 68 let americký režisér, scénarista, vizionář Tim Burton, tak ho zdravíme.
2: Když toho miluju.
1: Taky, on to určitě poslouchá. Jinak co se týče muzikantů, dneska se urodilo 64 let britský kytarista Vivian Campbell, Def Leppard, Thin Lizzy, hrál z Whitesnake nebo jako zakládající člen projektu Dio. V 74 let slaví britský klávesák Geoff Downes, spojený s kapelama Yes a Aisha. Pěta 70 let má britský zpěvák Rob Halford, Judas Priest. Když jsem hrával v rock opeře a nosil jsem tam holohlavej ty dlouhý hábity, tak mi říkali, že vypadám jak mladý Halford, tak mě to dělalo radost. 77 let slaví americký zpěvák a basák Gene Simmons, Kysáci. No a 79 let by měl britský klávesák a skladatel Keith Tippett pracoval s King Crimson. Já si myslím, že to stačí. Všechno nejlepší.
2: Jo, ale kdyby jsi nechal narůst takový dlouhý Santa Clausovský vousy, tak celý Rob Halford, opravdu. Teď jsem se vygooglil a jsem se nemohla vzpomenout, jak vypadá. Seš to ty, Honzíku.
1: Děkuju. A tak nic. Je gej.
2: Jdu všem krásně zpívat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Podle mě tři nejpříjemnější věci na světě jsou kolonoskopie, gastroskopie a tohle.
2: No, jsem ráda, posílám pozdrav paní Petře a za chvilku si dáme Linkin Park.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind. INXS, Need You Tonight, pár vteřin a minutku k tomu po půl sedmí na Rock Rádiu. Need You Tonight znamená, chci tě dnes v noci.
1: No, spíš potřebuju tě dnes v noci.
0: Nebo potřebuju tě dnes v noci, promiň, já se volám. Need You Tonight znamená, potřebuju tě dnes v noci.
1: No, tak v noci se neuvidíme, ale dáme si zprávy.
0: Zuzko, potřebujeme tě teď tady.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Americký prezident Donald Trump v pondělí pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže nespecifikovanými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Příspěvku na sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme celý den oblačno a zataženo, místy se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze v Nuslích se stále řeší nehoda autobusu s osobákem na Rostislavově ulici.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
2: Rock Radio.
0: Tak jste to, přátelé, slyšeli. Nějaká sporná novela a o 2 bobry méně. Cože tam všechno bylo v těch zprávách? Já jsem chytnul jenom nějaký kousky.
3: To je vlastně veskrz všechno.
0: Takže o 2 bobry méně dneska, přátelé, bude počasí a ve sportu a všude. A teď už si pojďme dát naše oblíbený Škvory a jejich Kámen.

0: Škvoři na Rock Rádiu a jejich pecka z roku 2011 Kámen dohrála v 6 hodin a 37 minut. Já bych jenom chtěl, přátelé, říct, pokud nás poslouchá někdo z Linky bezpečí, tak mě tady šikanujou a mučej. Takže...
1: Já když jsem viděla ten kámen v tom názvu, tak jsem si představovala, jak mám jeden v ruce a omlacuju tě o hlavu.
0: Dobře,
1: tak... Ne, jinak máme se moc rádi, ale dneska je Honzík nějaký podezřelou povídaný, my ho se Zuzkou podezříváme, že včera něco fetoval a že mu to ještě zůstalo do dneška.
0: Tak ještě jednou, pokud náhodou posloucháte, tak pomoc!
1: A teda chtěla bych říct, že já menstruu, takže proto mě tak sere. Pardon.
0: Jako chtěli jsme probírat něco jiného, ale tohle je taky docela zajímavý téma. Už jste sladili periody.
1: Ale hoď po něm už něco, opravdu, co se dneska nedá, tohle sto, jako to je prostě nesnesitelný, bych
0: chtěl. No já už jsem se na tohle to ptal mimo éter.
1: My ho týráme, ale on nás týrá psychicky, jo, chtěla bych říct. To je prostě vzájemné, jako tady týrání.
0: Já už jsem se na tohle ptal mimo éter a došli jsme k tomu, že vlastně Zuzka je nepříjemná kdykoliv, takže tam je to jedno.
1: I mimo periodu.
0: Tak, a Anabel je jinak miláček, kromě dneska a
1: co, a týden před. Takže vlastně 14 dní z měsíce, ano, pak ovuluju, že jo, no, takže 2 týdny z měsíce jsou dobrý.
0: Chtěl jsem mluvit o něčem úplně jiném, ale to je jedno, tak si to řekneme někdy jindy, dáme si za chvíli další muziku. Queeny, Bohemian Rhapsody a kdyby náhodou se mi někdo chtěl pomoct, tak tady čekám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Atención, señoras y señores! La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara shar! O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 8 minut do 7 hodiny. Zuzko, máš něco, co se nevešlo?
2: Palubní personál vyhodil z letadla ženu, která využila čekání na start a začala z uličky kázat cestujícím. Chtěla je osvobodit od démonů, kteří nemají rádi Ježíše.
3: Jaj, a vyhodili z letadla za letu, anebo ještě před?
1: Za letu.
2: Vyhodili před, řekli si, že ta paní asi je nebezpečná pro ten let a musela odejít.
3: Tomu rozumím docela, no.
2: Je to takový trošku děsivý, no.
1: Takže prostě oni se zbavili boží síly, která by zajistila.
2: No to ona
1: zajistila.
2: Říkala, že jako jejich škoda vlastně, jo? Že ona jako že pro ně chtěla.
3: To letadlo,
1: no, tak za to mohli oni, protože ano, vyhodili Boha.
2: Mm-hmm.
1: A kde to bylo?
2: Hele, píšou, že to bylo ve společnosti, Boeingu společnosti Aljaška Airlines.
3: Aljaška? Hmm. Tak tam já nelítám, to je v pohodě. Se nemusím ničeho bát.
1: Přemýšlím, kdo lítá na Aljašku.
3: A je, to jsem se bála.
1: Se modlit, jo. Hm? No tak asi to
3: já
1: dopadlo dobře.
3: Já se teda modlím pokaždý, když zlítá letadlo, ale nepotřebuji k tomu paní
1: kazatelku.
3: K tomu
1: ty jiný.
2: Ne, nahlas, jo.
3: Potichu, tak aby to nikdo neviděl. Držím si křížek na krku, který už nemám a... a tak.
1: Já myslím, že paní dopadla vlastně ještě dobře, fakt jí mohli vyhodit za letu a nebo...
3: Dopadla by jinak.
1: Jí třeba trošku potom natvrčí, zatknout, že jo, a tak.
3: Plochu.
2: Tvrdě dost.
1: Takže Zuzko, děkujem, to byla hezká projížka dneska ještě, nebo prolítka. A teď si dáme ještě Soundgarden, Black Hole Sun, to stihneme do 7.

0: Soundgarden dohrává krátce před 7 hodinkou, máme 2 minutky do toho, než Zuzka dá další zprávy. Black Hole Sun se s váma loučí, za chvíli další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
4: 30 let tančícího domu.
5: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
4: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
5: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
4: Více informací na stránkách www.td30.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Hezké úterní ráno, máme 7 hodin, jsou tu zprávy. Jindřichohradečtí kriminalisté rozkryli skupinu

0: která vyráběla a prodávala drogy, sledovala ji od loňského srpna. Letos v polovině srpna zadrželi partnerský pár 33-letou ženu a 36-letého muže a jejich 34-letého kamaráda. Podle policie skupina vyrobila a distribuovala pervitin množství několika kilogramů. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisícům cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP, podle které by to v případě uskutečnění bylo nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno, až zataženo, na jihu bude přechodně i zmenšená oblačnost. Postupně od jihozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až kolem 27 stupňů Celsia, jinak se budou teploty pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na Litoměřicku, obce Třebenice, na silnici číslo 15 máme hlášenou nehodu a stále se řeší nehoda v Praze na Rostislavově ulici.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať vaše kroky provází Bůh a strestá všechny hříšní kolegy, vám přeje Honza.
5: Anabel.
0: A Zuzka.
4: 7:03 v úterý, je dneska úterý?
5: Jo,
4: středa. Ne, úterý.
5: Úterý.
4: V úterý 25. srpna. Málem jsem to řekl špatně, málem jsme byli zítra už.
5: No.
4: Už zítra bychom si měli líp než včera. Přátelé, pokud máte pocit, že se málo modlíte, tak se můžete začít modlit víc. A když se budete modlit hodně, tak třeba dostanete 2 lupeny na vinohraní ve Viniu do Velkých Pavlovic.
5: Ano, máme tady pro jednoho z vás 2 lístky, takže pokud o ně stojíte, klasicky se o ně pište. Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 taky zvedejte telefon, abychom vás nalákali, tak tam hrajou třeba Panoptiko, Desmond, Turbo anebo Argema.
4: No a to je všechno.
5: To je všechno.
4: Dobře, tak pojďme na tvého oblíbeného. Aleš Brichten, zemřít je nepovinný.

Rock Radio. Rockovej výrok. Kiss je každej nahraditelný. Moje ego vám bude tvrdit, že já nejsem, ale je to kec. Gene Simmons.

0: Judas Priest a Firepower v 7 hodin a 11 minut na Rock Radio. Song, který tu nebyl náhodou, ale neměl tu tyka být, protože tu měly být Kysáci. Dneska slavíme narozeniny Gina Simonse. Teda, jako on má Rob Halford, šéf nebo frontman, Judas Priest taky narozky, ale my dneska budeme mluvit o Ginovi, takže děkujeme za správný song. Ano. Každopádně Gene Simmons.
1: Díky moc, je to kvalitní práce.
0: Tak, každopádně Gene Simmons, původně narozený v Izraeli, ale jinak je americký basák a zpěvák a spoluzakladatel Kysáků. Dneska slaví krásných 77 let.
1: Ano, jak jsi řekl, narodil se v Izraeli, takže to byl Žid, stejně jako já. Jeho maminka dokonce přežila holokaust, představ si. Jeho rodina, nebo její rodina teda byla během holokaustu téměř celá vyvražděna a ona to teda přežila.
0: A dostala se potom, ne vlastně, narodil se, dostala se do Izraele, tam se narodila, pak se přestěhovali do Ameriky.
1: Tak, přesně tak, pak emigrovali. On původně chtěl být učitelem, dokonce vystudoval pedagogiku a nějakou dobu učil na základce v New Yorku šesťáky.
0: A co učil, matematiku?
1: To nevím, co učil.
0: Já si myslím, že to byla matematika, protože Gene Simmons si to evidentně umí dobře spočítat, protože já jsem teďka vyhrabal, a už jsme tady o tom mluvili předtím, on nabízí speciální bus experience, jako basový zážitek, který si můžeš zaplatit, že se s ním potkáš backstage, bylo tam něco, že se s ním můžeš dát snídani, dostaneš potom nějakou z basu, na kterou on jinak hraje, že ne tu jako jeho, ale nějakou prostě brandovanou, k tomu nějaký příslušenství, on ti samozřejmě podepíše, ty odejdeš domů, podíváš se, jak to vypadá v backstage a zaplatíš za to krásných 6 500 dolarů, pokud to bude v zákulisí a 12 500 dolarů, pokud to bude, že se dostaneš i na stage, což znamená 130 nebo 260 tisíc korun.
1: To je prakticky zdarma, jinak on má strašně dlouhý jazyk, dokonce se kolovaly různý historky, že má kravský jazyk, nebo že si ho nechal chirurgicky prodloužit, tak já bych chtěla říct, že jedna moje nejmenovaná bývalá kamarádka měla stejně hovězí jazyk v hubě a prodloužený ho taky neměla. Takže
0: a byla
1: ano,
0: to kráva?
1: Byla to kráva. A takže fyzicky je to možný, přátelé. Opravdu můžete mít v hubě něco podobného. Je to sice nechutný, ale je to pravdivý.
0: Já jsem upřímně čekal, že to bude úplně první věc, kterou ty jako ženská vytáhneš, že měl jazyk, kterým si umí volíznout obočí, ale budíš, i tak je to zajímavý. Každopádně Ginovi přejeme všechno nejlepší k jeho dnešním 77. narozeninám a posíláme mu Elise Coopera House of Fire, domeček s oníčkem.

0: Pozdraví z Finska, Drasmus a jejich Jezebel. Je 7 hodin, skoro 21 minut. Posloucháte úterní rokový rozjezd na Rock Rádiu. A my tu teďka máme připomínku věcí budoucích. Už příští pátek startuje Explosive Summerfest 2026.
1: Není to už tenhle pátek?
0: Jo, vlastně už možná tenhle člověk, já už se zapomněl, že už je víkend kouká, pryč.
1: Jako já jsem si říkal, jestli jsem se já bouchla do hlavy, nebo jestli tobě není dobře, je to přátel?
0: Není mi dobře.
1: Dobrý, tak pohodě, je ti něco? Je mi hodně. Je mu hodně, přátelé, nenechte se zmystifikovat, je to už tento pátek, takže od pátka do neděle budeme pouštět jako každé léto a potom ještě máme jeden zimní festival, živé koncerty vašich oblíbených kapel, je to nabitý, celý line-up najdete na našich sociálních sítích.
0: Random můžeme vybrat Proteus, Aleš Brichta, Tři sestry ze zahraničních, třeba Nickelback, Škorpíci, Lordy, samý zajímavý koncerty tam budou. V pátek startujeme na vlnách Rock Rádia v 15 hodin, jedeme do půlnoci a v sobotu je to od 9 do půlnoci a v neděli je to taktéž od 9 do půlnoci.
1: Přesně tak, takže si nezapomeňte nachystat chlebíčky, naražte sud, zabijte prase a užijte si to naplno.
0: Svažte tchýni.
1: Taky.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: A za chvíli si dáme další muziku. Já tak zběžně koukám, Bastardi hrát naživo na Explosive Festu nebudou, tak si je dáme za chvíli, aspoň na mrtvo, v songu Jenom pocit.
3: Mám, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
14: Jedině v outletu Pop Airport.
13: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
14: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Více na pop.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: Všechno je OK na pořád, zpívají bastardi v songu Jenom pocit. Já doufám, že zatím všechno dneska při úterku máte OK. Za minutku a půl bude 7:30, tak já myslím, že můžeme už tady zase dát slovo Zuzce, aby nám řekla, jak je to s tou novelou sporná s těma dalšíma bobrama, co tam měla.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Americký prezident Donald Trump v pondělí pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže nespecifikovanými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V příspěvku na sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno a zataženo, přidají se taky přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na Litoměřickou patrně u obce Třebenice na silnici číslo 15 se řeší nehoda.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, a teď už zase muzika Blink 182 a song speciálně pro našeho odpoletního Dana. On ví All the small things, všechny malé věci.

0: Od Hargy a Shangri-La na Rock Radio 6 minut po půl osmí, to jsme docela dopředu, tak se pojďme zase chvíli povídat. Dneska je úterý 25. srpna a slaví se den second handu, neboli nákupů hadrů a různého oblečení z druhý roky. My víme, že rockeři často řeší svůj outfit, co na pódium, co si vzít, jak vypadat, a je teda fakt, že spousta krásných kousků se v těch second handech dá najít. Jak jste na tom vy, holky? My už jsme to tady řešili mimo éter a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí.
1: Já jsem byla včera v sekáči.
0: A co jsi koupila?
1: Tři kousky. Tohle, co mám na sobě třeba.
0: Ježíš, to je hezký.
1: Oprat pěkný, veď.
0: Já jsem si myslel, že to je z popelnice a ono je to ze sekáče.
2: Drž hubu.
0: Au. Zuzko?
3: No, já to nemám ráda, já si vždycky představuju, kdo to asi tak mohl nosit přede mnou, a ty představy většinou jsou dost děsivý a prostě to, že někdo řekne, tak to vypereš, ne, no tak jako když si představím, že to nosil nějaký bezďák tamhle na hlaváku, tak si říkám, ani to vyprání, to bych musela vymáchat v savu minimálně.
1: Já tě uklidním, čtyřikrát. Bezďáci nemají tak hezký oblečení na to, aby se mohlo dostat do sekáče, takže to nehrozí.
0: Možná jenom takovou vsuvku, já jsem byl v červnu v Sofii, že jo, Bulharsku se podívat na víkend a škoda, že jsem to nenatočil, strašně jsem vám to chtěl poslat, ale bylo mi to blbý. Tam šel proti mě bezďák, ale byl voháknutý, jak kdyby vylez z nějakého minimálně jako drahýho sekáče, protože měl úplně luxusní koženou bundu, takový kožený kalhoty, vypadal jako kovboj, ale byl jako evidentně trošku jako zanedbaný, no, nevím, jestli to byl styl, myslím si, že to byl bezďák, protože úplně nevonil, ale byl oblečený, že prostě tady bych mu dal určitě víc než jenom 5 korunu.
1: Třeba to byl milionář a jenom vypadal jako bezďák, jak to můžeš vědět, pokud jsi tam neválil na papírový krabici z cedulí Give Me Money, tak...
0: ne, si otevřenýho lahváče a šel někam na nádraží směrem.
3: A oni teďka často jsou ty bezďáci hrozně dobře oblečený, protože se hrabou v těch kontejnerech, kam já dávám to oblečení své starý.
1: Jo, takhle, takže oni chodí vlastně v tričkách od Zuzky, proto vypadají tak dobře. Tenhle byl taky u Zuzky před barákem, proto mu to tak slušelo, víš, Honzíku?
0: Já jsem si říkal, že měl právě tričko Dobré ráno čumáci tady na sobě nedávno.
1: Já myslím, že měl nějaký crop top, tak dobrý.
0: Tak děkuju, tak jsem se hodně rozviděl, holky. Takže přátelé, pokud chcete mít udržitelný oblíkání, tak se oblíkejte ze sekáčů, anebo si kupte něco v nějakém krámě za 5 korun. Je to stejně jedno, v tento šiu, že všechno čínský děti.
1: Přesně. Já mám sekáče ráda, já to doporučuji. Když vás nebaví hrabat v tom, teda baví, jsem chtěla říct, mě to moc nebaví, jsem chtěla říct, ale občas se prohrábnu.
0: Tak se, přátelé, prohrábněte se, za chvíli další muzika. Dáme si YouTube With or Without You.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše pro bagr,
6: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Jsem!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Jak tady říkal kytarista kapely GT Corp, v songu Butterfly má pravdu, je za 10 minut 8.
1: Marcello, Marcello, daj mi pusu na čelo.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: On nedá jsem s kamarádem vedl takovou tu opravdu odbornou zasvěcenou debatu, ono jiné ani v hodině psa vést nejde, to dá rozum. Tahle debata byla na téma, jestli už motokeci obsáhli všechny disciplíny, kde burácí motory, a kamarád mi vysvětlil, že jednu jsem vynechal, nechtělo se mi věřit, ale pak mi pustil tohle a musel jsem mu dát za pravdu. Je to tak, motorové pily, vždyť je to vlastně svého druhu taky motodisciplína. A tak tu mám pro vás historicky první lumberjackovou pozvánku. Pokud tápete, co to znamená, vězte, že je to soubor dřevorubeckých disciplín, při kterých se používá ve větší či menší míře právě motorovka. A kdy a kam na tohle všechno vyrazit? Do Lukova u Zlína. Tento víkend, v sobotu i v neděli, to tam prostě bude lukovský masakr motorovou pilou. Po oba dva dny vás čekají dřevorubecké závody, slíbený lumberjack, a vzhledem k tomu, že je to bydliště letošního skoro vítěze i vítěze zlínské baru, tak kdo ví, jestli, ale kdo budou hrát ty motorové pily pro oba dva dny od 10. hodiny raní. A aby těch motorů nebylo málo, tak pořadatelé slibují na neděli i letecké překvápko. Něco mi říká, že to ocení zvláště dítka, tak si přijďte o víkendu užít tu disciplínu, co v motokecech dosud chyběla.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Ex Peabody.
1: I stand by you, cause nobody hurts you. I stand by you.
0: Jestli jsme vás neprobudili doteď, tak doufám, že teď už jste vzhůru a máte v ruce aspoň metrovou mačetu a hledáte, koho byste propíchli.
1: Dobré ráno, čumáci, za chviličku poslední hodinka rokovýho rozjezdu.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikov,

0: buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme, krátce po 8 hodině, jdeme na zprávy. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl z 22 400 korun na 24 900. Předpis dostane ke schválení vláda. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Vesnici Pomas na jihu Francie v podhůří Pyreneí v pondělí zasáhlo tornádo, které poškodilo 300 domů. Zranění utrpělo 41 lidí, z nichž 15 skončilo v nemocnici. Bouřky zemi připravily stovky domácností o dodávky elektřiny a narušena byla i letecká doprava. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, na jihu bude přechodně i zmenšená oblačnost, postupně od jihozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Praze se bouralo na Václaváku, srazila se tam dodávka s osobákem a stále se řeší nehoda u obce Třebenice na Litoměřicku na silnici číslo 15.
2: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať vám dneska někdo zpívá celý den podobně jako tady moje milá kolegyně Anabel, vám se Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: Máme 4 minuty po 8, je úterý 25. srpna. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat další dávky zpěvu a taky lístky na vinohraní ve Viniu.
5: Já se budu snažit nespívat, aby paní Petra ze mě netahala nohu každopádně.
4: Já chci, aby z tebe paní Petra tahala nohu.
5: Lístky rozdávat budeme 100%, takže kdo jste si napsal, tak zvedejte telefon a kdo jste si nenapsal, tak se ještě můžete napsat.
4: A teď už muzika Green Day, Bulvár zlomených snů.
5: Já myslela nohou, tak dobrý.
4: To má paní Petra.

0: Máme 12 minut po 8. Posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio. Guns N' Roses hráli It's So Easy, je to jednoduchý. Kdybyste věděli, jak moje milá kolegyně vstává tady z gauče, tak byste věděli, že dneska při útorku to tak jednoduchý není.
1: Jo, připomíná to záběry z domova důchodců ve 3 ráno. Když potřebuju čůrat.
0: Už chybí jenom nějaká taková ta vysokozdvižný vozík nebo něco, co by ti pomohlo.
1: Já doufám, nicméně, že mi na to šetříš, Ježíšku.
0: No samozřejmě, jako. A pak na ten důchodák. Nicméně, já tady pro tebe mám teďka zase něco hezkýho z historického okna. Děda bude vzpomínat. Metalisti jsou hodní a citliví dušičky, to víme. Jinak by na nervy nekonzumovali tolik drog a antidepresiv alkoholu. No a platí to i o pánech z kapely Mötley Crüe. 25. srpna roku 1987 měl Mötley Crüe odehrát koncert v Rochesteru ve státě New York a zpěvák Vince Neil byl toho dne citlivý a neklidný, něco jako Annabelle právě tenhle týden. Nebylo to
1: menstruoval?
0: No, a? Trošku. Nebylo to ale ani alkoholem, ani drogama, ani krámama, ale tím, že na kapelní raut mu někdo dodal hořčici značky Guldens. Přitom Vince požadoval vždycky hořčici Frenchies. Jo, chudáček.
1: To je vrchol.
0: No a na špatnou značku hořčic reagoval citlivě, tak jak to rokeři umějí. Sklenici z hořčicí vsteky rozbil, třísknul s ní, až si pořezal ruku. Takže ho okamžitě museli letecky přesunout do Baltimoru, kde mu zachraňovali nervy a šlachy, aby mu ta ruka fungovala, a koncert se samozřejmě zrušil.
1: Pane bože, to je vemeno. Já nevím, jak to mám okomentovat jinak.
0: Přitom, víš co, kdyby si vzal třeba kečup, tak tam ta krev není vidět, tam by to vypadalo, že má ruku od kečupu, mohl by to normálně odehrát.
1: A mě kečup je v plastu, tam by možná nehrozilo to tak velký pořezání jako u té hořčice. A u nás taky dělají hořčici v plastu, prostě byl ve špatné republice s tou hořčicí.
0: No, on prostě chtěl
1: ve skle. Nebo to byla dižonská, ta je vždycky ve skle.
0: Je to možný. Dižonský hořčici.
1: Ano, to já mám velmi ráda.
0: Takže jsem se snad jako trošku pobavil. A
1: strašně, chlámu se smíchy, popadám se, mám normálně s popraskanou bránici z toho.
0: Zapomněl si říct, wow.
1: Wow.
0: Děkuju. Jdeme dál, Smash Mouth All Star na Rock Radio. Somebody.

0: Komunál a peska pro tebe, loňská deska na Rock Rádiu právě teď v 8.21.
1: Peska pro tebe?
0: Deska.
1: Řík něco jak mezi treskou a peskou.
0: Ne, loňská deska jsem říkal.
1: Deska, aha, jo. Taky jsi rozuměla peska.
0: Hele, možná vem si ty sluchátka, ono to jako funguje trošku líp.
1: Možná už se nedoslýchávám.
0: Mám to teďka pro tebe jednu smutnou zprávu.
1: Ježiš.
0: Trošku smutnou, protože...
1: Že mám plakat?
0: Nebo... Ano, prosím.
1: Dobře.
0: Předtím jsi se hrozně smála, teď budeš hrozně plakat.
1: Ježiš, už teď se bojím.
0: No. Velšský bubeník Chris Slade oznámil, že věší paličky na hřebík.
1: Kdo to je?
0: Ne, Ježíši Kriste, dobře. Chris Slade v 90. letech hrál s AC/DC, mimochodem pokud si byla v roce 2016, 22. května tady hráli AC/DC a s Axlem Rosem, tak Chris Slade tam tehdy ještě seděl za bicím a jinak s AC/DC hrál hlavně v 90. jinak si zahrál s Tomem Jonesem, když byl mladý, jinak prošel Uriah Heep, spolupracoval s Davidem Gilmourem nebo se s kapelou Aisha. V říjnu oslaví 80. narozeniny a protože před pár lety prodělal mrtvičku, tak to nedopadlo úplně nejlíp, ty jeho zdravotní trable pořád pokračují a tím pádem teď na sítích oznámil, že už se bohužel za bicí nevrátí, že vždycky záviděl lidem, jako je Paul McCartney nebo jako jsou Stouni, kteří už mají přes 80 a pořád řádějí na pódiu, že by řádil taky, ale už to nejde.
1: No to je všem strašně smutná zpráva, asi jdu otevřít plechovku sardinek a podřezat si žíly tou konzervou.
0: Já mimochodem, mám dneska na
1: tričku. Máš sardinku, no proto mě to inspirovalo právě, jsem si představovala, jak se řežu těma okréma.
0: Jsi hrozný cynik, chudák tady, prostě mu bude teďka 80, tady lituje toho, že uzavírá kariéru.
1: Tak má dědek už Ježíši Kriste v 80. No.
0: Počkej, ještě někdo napíše tobě za rok.
1: Díky, jsi moc milej.
0: No tak za chvíli si dáme trošku mladší muzikanty a to kapelu Metallica Until It Sleeps, dokud to spí.
1: Já jdu pro tu plechovku.
0: My jdem pro tu plechovku. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Je 8 hodin, 31 minut, Metallica na Rock Rádiu dohrála Until It Sleeps, dokud to spí a my to teď zase probudíme. Zuzko, vstáváš? Zuzko?
1: Co?
0: Anabel?
2: Co?
0: Haló?
2: Co?
0: Ježiš, to je hrozný, to je pracovní... Tady morálka při úterku je teda strašná. Kdyby vás viděli naši posluchači, který teď někde chudáci už hákujou, tak by vás hnali vidlema do práce. Takže Zuzko, já, sport.
3: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel až 21. června 2030. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. A cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře.
3: Rock Radio. Doprava.
1: Ve Strakonicích se řeší nehoda na Písecké ulici, srazily se tam 2 osobáky a tvoří se tam kolony. V Dačicích se bouralo na Palackého náměstí a v Praze se řeší 2 větší nehody, jedna na nájezdu ulici k Barandovu a další na Legerově, směr Holešovice, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, no a když jsme na rockovém rádiu, tak si dáme rockery od Alkoholu.

0: Šikana na pracovišti, doslova.
1: Alkohol do hrál. Na hostovačce Petr Janda, Pepa Vojtek, rokeři, 8 hodin 38 minut. Máme úterý, posloucháte Rock Radio. Je po půl devátý, to znamená, že budeme rozdávat.
0: Ano, budeme rozdávat lupení, ale máme... ne ze stromu.
1: Ne?
0: Ne.
1: Máme lupení na vinohraní ve Viniu, 29. teďka v sobotu do Vinia ve Velkých Pavlojících.
0: Pavlojících, tak pokud chcete do Pavlojic a napsali jste si, tak si vemte mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 8 hodin, 41 minut, jsme zpátky a na drátě máme Martina ze Šidbořic. Dobrý ráno, přejeme.
2: Dobré ránko.
3: Dobré ráno.
1: Hej Martine, prosím tě, Šidbořice, jak je to daleko do Velkých Pavlovic?
3: Tak asi 15 kilometrů.
1: To je na kolo už, nebo na brusle?
3: No, na zpátek už ne, asi, ale...
1: ale tam jo?
3: Jo, tam bych to dal, na elektrokole.
1: Nebo, no, elektrokole dokonce. Ne, tam
3: ne, tak vlak, tam je to složitější, tu dopravu, ale to se nechá, odvoz bude.
1: Odvoz bude, to znamená, že ti někdo odveze?
3: No, nás, ano.
1: Nás? Počkej, bude vás víc?
3: No, tak s přítelkyní určitě.
1: Takže přítelkyně je ta, která dostane ten druhý lístek?
3: Ano.
1: A přítelkyně je taky rockerka?
3: Trošku předělávám na rockerku.
2: Předělávám. Jak se to dělá takhle předělávat paní na rockerku, že ji vozíš nuceně po festivalech a ona musí poslouchat to, co ty?
3: No, ona chodí dobrovolně a tak živě ty kapely, ono se to líbí, ty rokové.
1: A ono, to asi funguje, když je tam to vínečko k tomu, že jo?
3: Ano.
1: Nebo jsi spíš pivař?
3: Já zvládnu všechno.
2: A když to teče, tak to teče.
3: Ano.
1: Když to teče a maže, tak je to dobrý.
3: Tak na Jižní Moravě my to zvládáme.
2: Jasně. Takže paní teda pít nebude, ta poveze tebe.
3: No, ne, tak to je kousek, si dáme odvoz, někdo nás doveze, že jo.
1: Tam se vždycky domluvíš, to je právě
3: ona
1: dobrý.
3: Ona si dá vínečko, já třeba.
1: No a prosím tě, už jsi tam někdy byl na Vinohraní ve Viniu, nebo to bude premiéra vaše?
3: Na Vinohraní přímo ne.
1: Na Vinohraní přímo ne, ale jinak třeba Panoptiko, Desmod, Turbo, Argema, ano. Už jsi viděl naživo.
3: Letos jsem viděl, ano, Desmod jsem viděl letos, a Turbo jsem teda viděl naposledy za komunistu, teda živě.
2: Tak to už je nějaký ten pátek, si pojďme říct.
1: To oni budou hrát furt stejně dobře, kluci, neboj.
3: Jo, jasně.
1: No a tím pádem já jsem asi vyčerpal své otázky.
2: Já
1: dneska.
2: Asi taky, takže si myslím, že hlavně pogratulujeme, užijte si to, když nám pak pošleš nějaký fotečky, jak jste juchali, tak budeme rádi a měj se krásně.
3: Jasně, díky moc.
2: Hezký den, ahoj.
3: Taky, čau.
1: Hezký ráno a na zdraví.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už Nirvana a Lithium, jdeme na to.

0: Miron Šmajden teď v originále a jeho novinka Lavina na Rock Rádiu 8 minut před 9 hodinou raní.
1: Ano, a to bylo vše, přátelé.
0: Skoro.
1: Téměř.
0: Nebo od nás teda.
1: Od nás to bylo vše.
0: Jakože muzika ne, ale povídání ano.
1: Ano, už jsme si dopovídali, bylo to dlouhé. Ale za to krásné, Honzíčku, s tebou. Nezabila jsem tě, Zuzka ti taky nezabila, přežili jsme to všichni tři, takže se tu zítra zase sejdeme v plné sestavě v 6 hodin ráno.
0: Zítra mám další pokus, snad to přežiju do konce týdne, než odejdeš na dovolenou.
1: Ano, zítra to odstartuj lépe a zítra se slyšíme, páčik, slimáčik.
0: A teď už Pink Floydí, Hik Hopes.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Jindřichohradečtí kriminalisté rozkryli skupinu, která vyráběla a prodávala drogy, sledovali od loňského srpna. Letos v polovině srpna zadrželi partnerský pár 33-letou ženu a 36-letého muže a jejich 34-letého kamaráda. Podle policie skupina vyrobila a distribuovala pervitin v množství několika kilogramů. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez zranění a bez vykolejení. 12 lidí ale muselo být evakuováno. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice Roztoky u Křivoklátu zastavený. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisíc cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP, podle které by to v případě uskutečnění bylo nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední

0: mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, postupně od jeho západu se přidají přehánky nebo déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat na jihu Moravy do 27 stupňů Celsia, jinak do 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Bouralo se na D1 ve směru na Prahu na 10,5 kilometru, kde se srazily dva osobáky. Ve Strakonicích se řeší nehoda na Písecké ulici, tvoří se tam kolony a pozor taky v Pelhřimově, tam se bouralo na Pražské.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Tak startujeme rokový dopoledne, máme tady ještě Zuzku, tak si můžeme dovolit takovou rychlou vsuvku, co je nového, to znám řekla ve zprávách, ale...
0: To jsem řekla, no.
3: Ale tak nás zajímají taky věci z tvého soukromého života, víš co? Jo. Lidi to zajímá, víš
0: no,
3: co?
0: No to tak... určitě, no, to já věřím a proto já nikde nic radši neříkám a nedávám na žádný Instagramy a tak podobně.
3: No ale chce se to.
0: Jo, chce se to, no.
3: Obecně se to
0: ale
3: chce,
0: to,
3: víš, jaký,
0: ty seš
3: jaký
0: ten
3: tlaky.
0: Pravý, protože ty to neděláš taky.
3: No vy, právě, takže... ale tak právě proto vím, jaký jsou na to tlaky, jako.
0: Jo, jo, už jsem to přestala dělat, jako dřív jsem na sebe práskla všechno a teď už se mi úplně nechce, upřímně. No.
3: Ono totiž dřív, když třeba fungovali lidi v rádiu, nebo obecně, jako třeba si to pamatuju, když jsem jako teenager sledoval ty naše hvězdy a to, tak tam byl takový ten punc toho tajemna, jako že si o nich nevěděla všechno a pak, když si někde viděla, hele, hele, ty tam je Brichta.
0: No, no, a teď už je to úplně jinak.
3: Teď
0: no.
3: Už
0: i když
3: u Brichty
0: všechno. Asi...
3: Tak Aleš asi taky toho moc nedává,
0: ano,
3: do soukromí,
0: to
3: ale jako
0: nedává.
3: Tak jsou lidi, kteří se rádi jako prezentují a pak o nich ví všechno, v podstatě nic se nepřekvapí.
0: A tak ono, když pak řekneš, hele, jedu na víkend tamhle a tam tě zastaví tři lidi a ty jako chceš mít trošičku soukromí, tak vlastně ti to pak přejde a možná zpětně.
3: Ale zase třeba, kdybych potkal Janžurku někde... Tak jako to, z toho bych byl hotový.
0: Jo.
3: To je moje oblíbená herečka, víš.
0: Aha,
3: co, jako všechny ty filmy, ona hrála v podstatě
0: jo,
3: všude,
0: já
3: že jo.
0: Jo, já jenom tak ráda.
3: A tu, kdybych jako potkal, tak...
0: I fotku si uděláš?
3: Tak bych byl jako, no samozřejmě.
0: Jo.
3: To bych byl i jako, jako byl bych takový chvění, jako.
0: Chvění.
3: Tak jo, jdeme na rokový dopoledne, Zuzko, děkujeme a pojďme na Shinedown. S vámi je Kamila, přeju vám hezký úterý.

0: Dali jsme si hymn na Rock Rádiu 9 hodin 18 minut, jejich skvělou předělávku Wicked Game, píseň, která zazněla v rokovým dopolední a která možná v podání kapely hymn zazní, protože přestože hymn ukončili svoji kariéru, tak jsou hlasy fanoušků tak silný, že nahlodávají právě členy kapely hymn, že by se opět dali dohromady. Hlavně teda Ville Valla, který sice vyrazil na solovou dráhu, ale přece jenom asi zjistil, že ono to nefunguje, tak jako když máte dobrou značku, dobrý prodejní artikl, jakým hymn bezesporu byli. Takže se mluví o tom, že se hymn asi vrátí na pódia. Uvidíme. A stejný případ v podstatě kopíruje kapelu ZZ Top, kterou jsme si dali před chvílí. Tam je to zase naopak, protože přestože Billy Gibbons v podstatě funguje solově a na to, že poslední album ZZ Top vyšlo v roce 2012, tak Billy Gibbons už natočil 3 svoje solové desky, poslední v roce 2021. Takže v této fázi, kdy už zůstal osamocený z té trojice, tak klidně může pokračovat pod svým solovým jménem, hrát písně ZZ Top a zakomponovat do toho i vlastně aktuální tvorbu, protože ty poslední 3 alba vyšly až v návaznosti na diskografii kapely ZZ Top, ale on to neudělá. Pokračuje dál s novými členy a pokračuje pod značkou ZZ Top. No prostě tak to je a tak to funguje v tom hudebním biznise, co si budeme povídat. Dáme si za chvíli Vana Stovky, dáme si Papa Roach a budou i Genesis.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
10: Rock Radio. Rocková muzika.

Odveste babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Neil Young na Rock Radio, 9 hodin a 39 minut, píseň, která vznikla na základě toho, že Neil Young a jeho doprovodná kapela nedostali povolení zahrát v tehdejším Sovětském svazu, ještě za studené války, jak se říká. No tak složili píseň, kde opěvují svobodný svět a zpívají tam, že budou hrát tedy jen ve svobodném světě. Tak toliko k písni Neila Younga a teď se pojďme pověnovat víkendu, protože ten se kvapem blíží a vy víte, nebo respektive vy, co nás posloucháte dlouho, že to bude o živý muzice, protože nás čeká další ročník Explosive Summer Festu, tentokrát 2026 a můžete se těšit na nálož, celovíkendovou nálož živý muziky, která pojede od páteční odpoledne od 15. hodiny až do nedělní půlnoci a představí se spousta slušných rockových umělců. Nemá cenu to tady jmenovat, já už jsem to říkal několikrát a navíc kompletní line-up najdete na našich sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, nebo přímo na našem webu rockovýradio.cz, abyste si mohli vypíchnout, co chcete slyšet a co si poslechnout třeba v rámci vaší party nebo se sousedama, s kolegama z práce, prostě kdekoliv, kde se dá poslouchat Rock Radio. A musím říct, že z těch předchozích ročníků máme místa, kde bych si to vůbec nedokázal představit. A to, co jste posílali fotky, kde všude to posloucháte a s kým, tak to byla velká paráda. Takže věřím, že i letos si to užijeme stejně tak jako předchozí ročníky a že, jak se patří, uzavřeme tu festivalovou sezónu, aspoň tedy jakože na Rock Rádiu, v éteru Rock Rádia, tak nějak stylově.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Kulturní tipy na víkend jsou připravený, máme teprve úterý, ale pokud byste chtěli vyrazit někam ven na živou muziku, která se ještě nabízí, protože se nám ta festivalová sezóna chýlí ke konci, tak budete mít možnost, my vám dáme pár tipů a pak si zahrajeme Valda Gang, Pretty Maids a nebo třeba Creed.
2: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jménem.

0: pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosují městské úřady v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisícům cizinců, kteří v USA požádali o azyl. Šlo by o nejrozsáhlejší rušení víz v historii země. Pokud to vláda udělá, povede to k mnoha soudním sporům. No a cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezd se čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Oblačno až zataženo s občasným deštěm a ten se může objevit na celém území. Tak to jsou prognózy na dnešní den a teploty ty jsou taky takový neurčitý, protože by mohly být od 18 stupňů Celsia na severu Moravy až po 26 stupňů Celsia na jihu Moravy a třeba i na jižních nebo v jižních Čechách. Takže je to takový všechno neurčitý, no prostě takový proměnlivý počasí při dnešku.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se podíváme na silnice. Aktuálně je hlášená nehoda v Českých Budějovicích na Husově třídě. Počítejte tam s nehodou dvou osobních aut, což momentálně, když probíhá země živitelka, není nic extra, my Budějčáci to známe. Tak je tady hlášená i možnost tvorby kolon, nebo respektive už se tam tvoří kolona s průměrnou rychlostí 20 km v hodině. Takže tam budete popojíždět, tak počítejte s nehodou Husovce. Je to tam nahoře, jo? Už jako když se jede na sídliště Vltava, tak jenom abyste věděli. Tak toliko z dopravy a teď pojďme dál.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině. Kamil je s vámi, já vám přeju hezký úterý 25. srpna. Dneska máme několik oslavenců a pro mě jsou to všechny zásadní jména. Nicméně vypíchnu jednoho, ale připomeneme si i ty další. Ale od toho jednoho si něco zahrajeme. A můžete hádat, kdo to bude, pokud mě znáte a znáte moje oblíbené kapely, tak při tom počtu těch oslavenců byste si klidně mohli tipnout a věřím, že i správně, ale já to nechám na vás. Každopádně určitě tam za chvíli něco zařadím od toho oslavence, ale ještě předtím si dáme Manowar, Battle Beast. No a na začátek si dáme pohodovku. Mám tady pro vás Zemi vzdálenou a samozřejmě BSP. Takže 5 minut po 10. hodině, hezký rokový dopoledne s Rock Rádiem přeju.

should fall in battle. My brothers who fight by my

Rock Radio. Rockovej výrok. Kiss je každej nahraditelný. Moje ego vám bude tvrdit, že já nejsem, ale je to kec. Gene Simmons.

0: Tak tohle byli Kysáci na Rock Radio. Unholy, píseň, která otevírá album Revenge z roku 1992, a slyšeli jsme hlas Gina Simonce, který dneska slaví narozeniny, je mu 77 let, neuvěřitelný. Obrovský kult kolem tohohle člověka, můžete si o něm myslet, co chcete, o jeho výrocích a tak dál, ale prostě on jenom říká, co si myslí a v podstatě, co je pravda. Já už jsem s ním přečet nespočet rozhovorů viděl a vždycky mě fascinuje, jak umí pojmenovat věci pravými jmény, i když se to občas někomu nelíbí. Ale to je prostě jedno, ten kult osobnosti je tam obrovský a i to zapříčinilo, že Kiss vylítli tak vysoko, protože společně s dvojicí Paulem Stanleym vytvořili obrovskou legendu. Samozřejmě se na tom podíleli i ostatní členové, to musím taky přiznat, ale ne takovou měrou jako tihle dva, který k sobě neskutečně patří. Takže já jsem obdivovatel Kiss, jsem obdivovatel Gina Simonce, byl jsem na něm i solově ve Vídni, měl jsem ho kousek od sebe, díval jsem se na něj a hraje prostě fantasticky a říkám, ta aura, která kolem něho je prostě neuvěřitelná, takže mu přeju všechno nejlepší. Já jsem říkal, že zmíním i ty ostatní, který dneska slaví, tak určitě je potřeba připomenout Roba Halforda, zpěváka kapely Judas Priest, také ten dneska slaví o trochu méně, 75. narozeniny, ale i tak je to úctyhodný věk a na to, co předvádí na pódiu, je to až neuvěřitelný. Chtěl bych se taky takhle cítit a takhle fungovat. Narozeniny slaví i klávesák Jeff Domes, kterýho dobře známe z kapely Aisha nebo z kapely Yes. On momentálně Aishu drží při životě. Dá se říct, že udržuje naživu její kult, protože už je pouze jediným a posledním členem, který pamatuje tu éru, úspěšnou éru 80. let, tak ten dneska slaví narozeniny a taky slaví narozeniny kytarista Vivian Campbell, který ho známe z prvních tří alb kapely Dio, tedy od Ronnieho Jamese Dia, ale hlavně teď v momentálním působišti kapely Def Leppard. Překonal vážnou nemoc, rakovinu, a je tady mezi námi dál, je mu 64 let, takže všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví u Viviana speciálně, protože to potřebuje a jsem rád, že funguje pořád dál, protože pro mě první tři alba Ronnieho Jamese Dia, potažmo kapely Dio, jsou naprosto mistrovský dílo. A tenhle ten kytarista se na tom podílel a byl jedinej. Takže všechny ty jeho kytary, všechny ty nápady, aranže jsou prostě jeho a musím říct, že je to geniální práce. Takže kytarista Vivian Campbell patří k těm mojím největším oblíbencům, takže mu velice rád popřeju přes Ether Grádia. No tak to jsme prošli oslavence a teď už pojďme na další muziku, dáme si oblího námořníka za chvíli. Jsou tady pro vás připraveny Europe a budou taky Škvor a jejich novinka Na hraně. Počkejte si na to.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí-paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
10: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Herrgott, hraje jim to jak víno. Ten Honzík to umí udělat v tom studiu. Potažmo kompletně celá kapela Škvor, od kterých jsme teď na Rock Rádiu slyšeli novinku na hraně, která dala název celému albu, na který se můžeme těšit už na podzim. Pokud chcete slyšet zákulisní informace o natáčení a přípravě tohodle alba, tak můžete zajít na naše sociální sítě, protože tam pro vás máme krátký úryvky a stories právě z natáčení, přípravě klipu a obecně z natáčení alba a i toho všeho, co se ještě od kapely Škvor můžete dočkat během podzimu, protože to není jediná píseň, která zazní před vydáním alba, ale ještě připravují další single a potom další před turné, které bude startovat z jara příštího roku. No je to hodně, co se kolem kapely Škvor děje. A to je dobře. My se pomalu přesouváme k 11. hodině, protože nás čeká elektrický oběd, tak si můžete pomalu začít připravovat, co byste chtěli slyšet. No a do té doby vám pustím AC/DC, My Chemical Romance a taky Traktor.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 29. srpna do Hlinska na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: Moravské vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
2: Hezké dopoledne přeje David Račák. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko, kde zahájí cesty po členských zemích evropského bloku. Předpolednem se Costa v Bratislavě sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem. Hlavním tématem bude nadcházející rozpočet Evropské unie na roky 28 až 34. No a tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním

0: neuspěla. Její distanc by vypršel 21. června 2030.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, oblačno až zataženo s občasným deštěm, ten se může objevit na celém území, s teplotami dneska hodně rozmanitými mezi 18 až 26 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Tak a podíváme se ještě na silnice, konkrétně do Ústí nad Labem v ulici Revoluční. Tam se řeší nehoda osobního auta, nebo respektive takhle autobusu a chodce. Na místě samozřejmě záchranka, policie a hasiči, tak tam počítejte s velkým omezením a taky se zdržením. A v Plzni si dejte pozor v ulici Folmavská, tam se šetří nehoda dvou osobních aut, která tam taktéž překáží v provozu.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, 4 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb vám přeje dobrou chuť a taky vám dává možnost si nechat zahrát nějaký svůj oblíbený song prostřednictvím našeho messengeru na Facebooku anebo e-mailu obec@rokoviradio.cz. Pokud to budeme mít, tak rádi zahrajem. Toliko na začátek zásadní informace k tomu, co se bude dít, a teď už pojďme na muziku. Otevřeme to s písní, která vždy standardně do menu zapluje ode mě, a dneska to budou Status Quo.

Tak rozjeli jsme dnešní elektrický oběd a jdeme na první přání a to musím splnit já, protože to musím poslat člověku, který se mi postaral o rošt na postel, což je super. Děkuju moc. Jsem rád, že mezi vámi posluchači jsou taky řemeslníci, kteří pomůžou rádi zoufalýmu moderátorovi, když potřebuje něco pořešit domů. Takže děkuji. Tady mám napsáno Makáčovi do výroby pro Cipajze z Hostouně. A mají to být Arch Enemy. Takže zdravím a děkuju přes Davida. A pouštím tedy Arch Enemy, ale protože máme obě, tak to nebude nic blicího, jo?

Plastic Bernard na Rock Radio v elektrickém obědě a zařídila to Jiřka, která si napsala o tuhle tu píseň, aby si mohla v klidu zatančit v práci a trošku se uvolnit, což si myslím, že při téhle písni jde určitě rozejbala spoustu z vás. Tak to trošku uklidníme, protože napsal Luboš, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Jirku Schillingera Léto s tebou, jen tak všem pro lepší náladu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna.
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.

It's my life. A Jirka si napsal o tenhle ten song, který se měl zařadit do dnešního menu elektrického oběda, tak jsem taky učinil. Další přání je od Šárky, která napsala, že by chtěla, nebo píše tady, ahoj Kamile, každý den poslouchám to naše nejlepší rádio a ještě jsem nikdy si nenapsala o písničku na přání. Dlouho jsem neslyšela Metalindu, Jan Amos Džínový, děkuji, jak jsem říkal, Šárka. Tak dáme si Metalindu Jana Amose Džínovýho, kterýho můžete standardně slyšet na Rock Rádiu a ještě mnohem víc na naší dceřince Rock Rádio Stage. Tak, Metalinda.

V elektrickém obědě jsme si dali Manic Street Preachers a tuhletu muziku zařídila Petra. Jdeme na další přání. Krásný úterý, Kamile, chtěla bych tě poprosit o písničku od kapely Halloween a bylo by to pro mého manžela Máťu, který má dnes krásné 46. narozeniny. Přeji ti, lásko moje, všechno jen to nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, miluji tě nade vše, děkuji moc. Není záč, že my z Rock Rádia se taky připojujeme s přáním všeho nejlepšího a pojďme si dát Halloweeny.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: 30 let tančícího domu.
12: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
11: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
12: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
11: Více informací na stránkách www.td30.cz.

Tak dvě děvčata, no děvčata, spíš jakože dámy v rámci kapely Within Temptation, jak Sharon Den Adel, tak Tarja Turunen nám hezky zaspívali skladbu Paradise a to bylo díky Soně, která napsala, že by tuhletu píseň chtěla slyšet v dnešním elektrickém obědě. Teď píše další dáma, Vlaďka, že by chtěla takový medový zákusek, třešničku na dortu a má to být kapela Kiss a skladba Forever. Tak já si ji tady najdu, jestli ji tady máme a podíváme se, jestli ji můžeme zahrát. Počkej, teď jsem tam dal něco jiného. Chvilka napětí, Forever. Hele, ale tak to víš, že ji máme, já jsem to dělal svalně, protože vy víte, že ji hrajeme. A tak chvilka napětí, ne, aby to zase nebylo tak všechno jasný úplně vždycky. No tak Vlaďko, píše tady pro všechny, co si chtějí k obědu, taky zamlsat. Děkuji. Tak tady máš kysáky.

Heavy Metal Never Dies, song, který zazněl díky Vláďovi, který si napsal do elektrického oběda. A Vláďa bude taky, ale šafránek. A to za chvíli, protože napsal Martin, který zdraví a chtěl by nechat zahrát právě Vláďu Šafránka. Bylo by to pro všechny, co jsou za kulatou lopatou, a všem do rádia i mimo něj. Děkuji. Tak Martine, mám připravený smutek, tím to dneska uzavřeme. Víc přání už se nám sem mezi 11. a 12. nevejde, nedá se nic dělat, ale zítra po 11. budeme zase v elektrickém obědě pokračovat, tak to můžete zkusit znovu. S vámi se loučí Kamil Dráb, přeju hezký zbytek úterý, a to i s rokovým vorazem, který pro vás má připravený Dan, a to už za chvíli. Tak čau.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé čtyřtýdenní předpovědi by mělo být počasí pro toto období spíše průměrné. V Hormuzském průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil ropný tanker. Ten je teď vyřazen z provozu. V regionu panuje zvýšené napětí kvůli válce mezi USA, Izraelem a Íránem, kterou pozastavilo příměří. No a Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli nespecifikovanému zranění odhlásil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převládat zataženo až oblačno a lokálně čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: doprava.
1: V ulici Dlouhá ve Zlíně zasekli nákladní automobil, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Já koukám na čas. Je čas si pustit pořádnou hudbu. Já vám pustím Aerosmith, Ramones, nebo Miloše Dodo Doležala, anebo Fozeho. Zazpomínáme na Bonnie a Clyde. Relax.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: to byli Ramones a jich Pet Sematary. A já nesmím zapomenout na narozeniny Gina Simonce z Kiss, který dnes oslaví 77 let. Vlastně vystoupili na posledky v roce 2023, takže 50 let pěkně na scéně se dali kluci. Je to spoluzakladatel Kiss a je to výborný podnikatel. Vytěžil, co mohl, na Kiss vydělával jak na merči, tak i na pořadech zaměřený na Kiss. Takže ty peníze uměl vydělat, aby si ten důchod zajistil. A my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, co mu daří. Oni sice už Kiss vystupovat asi live nebudou, ale plánují nějakou teďka tour, že pojedou, co jsem četl, že budou mít jakoby avatary, takový to, jak má Gorillaz, že budou mít takový ty stavačky kreslený a k tomu budou mít show. Takže uvidíme, třeba to bude zajímavý. A já vám pustím další hudbu a čekají nás Škorpíci, Bad Wolves anebo Iné kafe.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
9: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na klasiku z poloviny devadesátek. Jedničku mají Rainbow s deskou Stranger in a Soul z roku 1995. Dvojku dostali Uriah Heep a album Sea of Light, taky z roku 1995. Nebo můžete zvolit Whitesnake a desku Restless Heart z roku 1997. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: A to byli Scorpions a jejich Blackout z roku 1982. Já doufám, že nás Blackout v rádiu nečeká, ale čeká nás určitě tenhle pátek až do neděle. Explosive Summerfest, můžete se těšit na živáky na našem rádiu. Takže do v pátek třeba budete grilovat, že má být poslední hezký den, má být nějakých přes 30 stupňů. Až na Moravě 32 říkali někde na jižní. Takže Moraváci si to užijete i s vínkem hezky, tak si můžete pustit tomu od nás nějakou hudbu a čekají vás třeba Metallica, Daniel Landa, Nickelback, Harley, Komunál, Panoptiko, Halloweeni, Kabáti a spoustu další muziky. Je to na každý den rozepsaný, takže si každý přijde na svůj živák, na svou oblíbenou kapelu. Tak se to nalaďte, otevřete si k tomu dobrý pivko, udějte si k tomu dobrý jídlo, pozvěte dobrý kamarády a bavte se.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A já vás na to trošku naladím, protože vím, že když doma chlastáme, tak je to vždycky co známka panku. Takže vysáči.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Mám barák děravej, mě do posta. Telefičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
0: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké odpoledne přeje David Račák. Konec letních prázdnin znamená pro rodiče školáků nejen nákupy sešitů, penálů a pomůcek, ale také každodenní cesty s dětmi do a ze školy nebo plánování kroužků. Zhruba polovina rodičů má první školní týdny za stresující. Stejný podíl považuje za nejpalčivější problém zvýšené výdaje. Nejvyšší soud USA podpořil Trumpův dekret na zpřísnění hlasování poštou. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje. Navíc bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Proti prezidentovu dekretu se ohradilo 23 států USA, ovládaných převážně demokraty. No a hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední dvě sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci. Klub o tom informoval na webu.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude převládat zataženo až oblačno, lokálně čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Na D6 mezi 8 až 9 kilometrů na trasu Karlovy Vary Praha. Dávejte pozor, je tam nárazník na vozovce, je tam půjde ze zvýšené opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
4: Rokovej poraz.
7: Máme 4 minuty po 13. hodině a jsme v první hodince rokovýho razu s Danem. Já jsem konečně využil takový to, jak vždycky, když si koupíte tričko nebo přiberete a neoblíknete to a řeknete si, já až zubnu, tak si ho zase budou nosit. A já takhle jsem si

párkrát třeba vůbec jenom triko, nebylo mi úplně, tak jsem si ho schoval s visačkou a říkám, já do toho jednou zubnu. A teď se mi to fakt stalo, jak jsem dal dolů skoro 20 kilo, zatím, bude ještě líp, doufám, tak oblíkám věci, které jsem vlastně neoblíkl. To je tak super, že vlastně člověk najednou má ten šatník mnohem větší. A já vám pustím nějakou hudbu a čekají nás Judas Priest, Rolling Stone, Slash, anebo Panoptico a jejich Sancho Panza. Rock Radio.

0: A to byli Judas Priest a Painkiller a právě Rob Halford neslaví 75 let. Poznáte ho podle jeho hlasového rozsahu, zvládá čistý vejšky, drsný metalový řev a hlavně je typický, že nosí vždycky černou kůži, cvočky a jezde na Harley Davidson, takže se stal takovou ikonou tohohle metalu. A hlavně v 98. roce se přiznal jeden z prvních jako metalových zpěváků k tomu, že je gay a otevřeně o tom mluvil, založil v tom roce kapelu Halford a my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať se mu daří a já vám pustím zase další hudbu, třeba Pejny, Halloweena nebo Horký žeslíže.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše pro bagr.cz.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr.cz.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
20: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
21: Mami, já mám řidičák.
22: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
23: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
24: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
25: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

a to byly Pain a jich Party in my head. Já mám party taky v hlavě, protože tady už dva dny chodím s jednou písničkou a zkazil jsem to i všem v rádiu, protože blbosti, to je moje oblíbený vymýšlet, to je klasika. Když mám myslet něco normálního, tak nikdy. A tak jsem přišel s písničkou, že jsme objevili, už je to starý samozřejmě, vytáhl jsem tady úplně archiv totální, jo. Někdo to vymyslel, je to Pán Bůh a já vám tu písničku také zkazím a je to od Linkin Park a jmenuje se to Figure 09, ta písnička, a já vám to pustím a řeknu vám, co v tom slyšíte, jo. Většina to znáte, ale třeba někoho i překvapím, nebo je to zná, tak je taky zkažený. Tak, a teď já vám to pustím znova. A řeknu vám ten text. Je to Jupíka mám pod oknem. Tak jdem na to. Takže Jupíka máte pod oknem, tak to teď tam budete slyšet prakticky po každý. Nemáte záč, že jsem vám tu písničku zkazil, kdo jste měli rádi, tak už je rádi nemáte. My to tady slyšíme pořád. A jdem dál k hudbě, já vám pustím Sex Pistols, Amarante, anebo Lucie, Černý anděle.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Rock Radio. Co se děje?
12: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky Ubaka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
11: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockovyradio.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Nové diskonty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normál otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. D chystá více než stovku prodejen. V německém strojírenském průmyslu rostou obavy z nedostatku plynu v zimních měsících. Důvodem je pomalé plnění zásobníků plynu. Německý strojírenský svaz vyzval německou vládu, aby problém řešila. Podle vlády je však za plyn zodpovědný soukromý sektor. No a cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převládat zataženo až oblačno. Lokálně čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Na D35 na 266. kilometru je odstavené nákladní vozidlo pro poruchu. Je tam nepůjezdný pravý jízdní pruh, tak čekejte zdržení. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rokovej poraz.
2: Tak, rokeři, máme posledních 56 minut rokového vrazu s Danem. Já bych to neprokecal, tak vám pustím další hudbu. Čekaj na Rammsteini, Sweet, Harley, anebo Sabaton.
0: Rock Radio.

0: A to byly Rammsteiny a Deutschland. Málo lidí ví, že ty Lindemann je vyučený pyrotechnik a on se vlastně většinu těch efektů navrhoval sám tam a vždycky musí mít svou pyrotechnický tým, který to připravuje a dělá obrovskou zkoušku před tím vystoupením. Já jsem na něm byl, bylo to skvělá show, on je teda trošku magor, ale to asi patří k tomu show businessu. A od něj i z kapely z Rammsteinu, každý má nějaké přeskoušení, aby mohli využívat tu techniku, takže mají to kluci na vysoké úrovni. Kdo má rádi Tilla Lindemanna, vyjde mu teďka 25. září, mu vyjde CDčko Live in Krakow, takže můžete si to poslechnout. Já ho mám rád, já se zase pustím po cestě v autě, jsem se tady naladil úplně, takže se tam pustím nějaký starší alba. A já vám pustím zase nějakou hru, protože už pomalu se blížíme do konce a zbývá nám poslední 40 minut rokovýho varazu s Danem, než dorazí kluci, tak třeba si pustíme Iron Maiden, anebo taky Kern, blízko nás.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: On nedávno s kamarádem vedl takovou tu opravdu odbornou zasvěcenou debatu, ono jiné ani v hodině psa vést nejde, to dá rozum. Tahle debata byla na téma, jestli už motokeci obsáhli všechny disciplíny, kde burácí motory, a kamarád mi vysvětlil, že jednu jsem vynechal, nechtělo se mi věřit, ale pak mi pustil tohle a musel jsem mu dát za pravdu. Je to tak, motorové pily, vždyť je to vlastně svého druhu taky motodisciplína. A tak tu mám pro vás historicky první lumberjackovou pozvánku. Pokud tápete, co to znamená, vězte, že je to soubor dřevorubeckých disciplín, při kterých se používá ve větší či menší míře právě motorovka. A kdy a kam na tohle všechno vyrazit? Do Lukova u Zlína. Tento víkend, v sobotu i v neděli, to tam prostě bude lukovský masakr motorovou pilou. Po oba dva dny vás čekají dřevorubecké závody, slíbený lumberjack, a vzhledem k tomu, že je to bydliště letošního skoro vítěze i vítěze zlínské baru, tak kdo ví, jestli, ale gro budou hrát ty motorové pily pro oba dva dny od 10. hodiny raní. A aby těch motorů nebylo málo, tak pořadatelé slibují na neděli i letecké překvápko. Něco mi říká, že to ocení zvláště dítka, tak si přijďte o víkendu užít tu disciplínu, co v motokecech dosud chyběla.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: To byly Iron Maiden. A jejich Fear of the Dark, skvělý hlas Bruce Dickinsona. Já už tě zdravím, Kubo, čau.
1: Nazdar, čau, čau.
0: Já jsem teďka koukal, nedávno jsem viděl někde nějakou poutávku, že on bude Bruce Dickinson v Polsku někdy v lednu, příští rok.
1: Jo, se symfoniákem.
0: Se symfoniákem, to bude skvělý.
1: Super. Jako, hele, on je jeden z mála, který opravdu, i kolik mu je 70 třeba, něco takový, ale pořád mu to zpívá.
0: To ono.
1: On je fakt dobrý.
0: On bude zpívat, že jako svípecky budou, od Iron Maiden, pak myslím tam mají Deep Purple, AC/DC, Metallica a tohle, to bude fakt jako skvělý. Bude to v Katovicích. 30. ledna, myslím to tam.
1: Jako je. Víš co, no, to si myslím, že je zrovna taková věc, na kterou si i vyplatí udělat si vejlet.
0: To
1: kromě toho Polsko je jako fakt zajímavý turisticky.
0: Jo, tak jako... ono teďka tam dostaví ta dálnice, co bude už z Hradce, tak už to bude super tam
1: jo,
0: jako.
1: Jo,
0: takže budeš mi frčák, tam se dostaneš do Vroclavy, tam bude za 2 hodiny. Nebo nějak tak to vychází.
1: A já si myslím, že tam je prej panák vodky za 5 zlotých, takže jako úplně tak, paráda, což je kolik, nějakých 30 korun.
0: To je dobrý. Takže jedem do Polska na vodku.
1: No, okamžitě.
0: Tak počkej, oni mají skvělý Poláci, mají skvělou vodku, oni mají tu výborovou a tyhle ty.
1: No jasně, tak ona vodka je polská. Je, vlastně, jako.
0: A pravda, nebo pravdu jsme milovali.
1: Aha.
0: Protože to, když se napiješ, tak mluvíš pravdu.
1: Já, výborné. No a pak ještě pro dámy, a to je, myslím, ježíš, jak ono se to jmenuje, a to má příchuť lískooříškovou a chutná to jak tekutá tatranka. A jak ono se to jmenuje, do prčic, já jsem to teďka zapomněl, je to takový nějaký, no, polský, prostě nějaký název, ale je to hrozně dobrý.
0: On se na to jde vzpomenet, tady určitě z posluchačů. Když se to vzpomenete, tak nám to klidně napíšete.
1: Tekutá tatranka.
0: Tekutá tatranka. Já se vám budu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho obrazu a já vám nechám zahrát Papa Roach, Tři sestry. Tohle byl rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, mějte se hezky a čau.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Nové diskonty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normál otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. D chystá více než stovku prodejen. V německém strojírenském průmyslu rostou obavy z nedostatku plynu v zimních měsících. Důvodem je pomalé plnění zásobníků plynu. Německý strojírenský svaz vyzval německou vládu, aby problém řešila. Podle vlády je však za plyn zodpovědný soukromý sektor. No a cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Nad Českem máme většinou zataženo a můžeme počítat i s nějakýma srážkama anebo dokonce přímo deštěm, a to hlavně v pozdějších odpoledních hodinách, který přijdou někdy od jihozápadu. Možná výjimečně se objeví taky nějaká bouřka na jihozápadě Čech. Jinak teploty jsou kolem 22 stupňů, přes noc budou někde kolem 12 a zítra nás čeká oblačný až zatažený den, hlavně na severní polovině českého území. Může být nějaké déšť nebo jenom menší přehánka. Každopádně k večeru už by srážek mělo taky ustávat, stejně tak oblačnosti bude ubývat. Zítřejší teploty v průměru na 22 stupních.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. V ulici 17. listopadu v Karviné zhavaroval osobák do zaparkovaných aut, takže si na to dejte pozor, je tam rozhodně dost velký bordel na silnici. V ulici Vršovická v Praze jsou v sobě 3 osobáky, tam můžete počítat se zdržením, a taky v ulici Náchodská v Hradci si dejte pozor přímo na kruhovém objezdu se silnicí 11. Jsou tam v sobě 2 osobáky, takže taky tam bude lehká kolona. Co se týče dálnic, vidím na D1 na 197. kilometru směrem na Prahu nákladák s dodávkou v sobě, opět pozor na kolonu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: Rokový odpoledne startuje, máme 15 hodin a 3 minuty. K tomu Kuba Vaněs i Petr Janda jsou na svých místech, vy jste přesně taky tam, kde právě jste, to je náhoda.
3: Hele, to je náhoda, co? No. Ať už děláte, co děláte, jestli jedete z práce, nebo jestli jste doma a ještě si užíváte ty poslední doušky léta, tak jsme rozhodně rádi, že posloucháte právě nás a užijete si tady tu rokovou muziku.
2: Já si myslím, že bych ještě chtěl věnovat vlastně tohle dnešní rokový odpoledne všem, co třeba až teď obědvaj. Víš, jakože třeba brdě, pojďme nějakou specifickou skupinu dneska vypíchnout, protože hele, jsou lidi, kteří se nestihli na obědvat normálně třeba ve 12 a dodělávají to až teď, až teďka vlastně dohánějí tenhle ten dres. Takže prosím vás, my vás vidíme, my vás slyšíme, přejeme dobrou chuť a posíláme tyhle ty věci. Je tady Motorband, budou taky Oasis, Blackstone Cherry, tak těm se líbí Bolest, In Love With The Pain, ale teď už My Oh My.
3: My Oh My, nejoblíbenější písnička mojí babičky, takže babi, tato je pro tebe.
2: Zdravíme.

0: Motorband a jejich Pravda nebo lež právě teďka skončili na Rock Rádiu a to si pište, že to je pravda. 15 hodin a 18 minut k tomu, co ale je taky pravdou, tak si představte, hele, Gene Simmons dneska slaví svoje narozeniny, 77. narozeniny no, už dokonce. Ale co se jako týče takový tý, řekněme, rockový, tý branže, tak si představ, že samozřejmě Kisáci jsou známí těma jejich make-upama, že jo? To všichni známe. Ale Kisáci celou značku Kiss, celou vlastně všechny tyhle ty obličeje, tohleto, prodali jedný společnosti švédský, která se jmenuje Pophouse Entertainment, která se jako stará o jejich budoucnost. Což znamená, že prej se chystá nějaký film, dokonce zábavní park, a takovýhle s Kisákama.
1: Dobrý, oni jsou i plavby nějaký, že jo?
0: Jo, jo, přesně. Ale má to jednu velkou nevýhodu a to je takový, že bez svolení té firmy Pophouse už se Kisáci nesmějí nikdy namalovat. Takže Gene Simmons teďka hrál koncert prostě a nesměl se namalovat, protože ta společnost Pophouse to nepovolila.
1: Takže, proč mu to nedovolili?
0: No, protože prostě oni už to vlastně, musí to být všechno pod jejich tam, on hrál nějakou firmku, nějakou VIPku, že jo? A nesměl se tam prostě namalovat, protože mu to zakázali.
1: To je skvělý, když se do muziky prostě míchají korporace.
0: To vždycky
1: dobře dopadne.
0: Takže dovedli si představit, že Geneovi Simmonsovi řekneš, no ale nesmíš se namalovat prostě.
1: Ty jo, ale zase jako správný rocker, teda musím říct, že by měl být trošku rebel a prostě jít proti proudu a prostě říct, a já na vás kašlu, já se stejně namaluju, co mi uděláte, já jsem sakra Gene Simmons, až dělám narozeniny.
0: No jasně, no. Jako bohužel to prý jako se opravdu nenamaloval, jo, teda odehrál to
1: velký
0: bez
1: prachy,
0: toho,
1: no, to je jasný.
0: Ale i tak jako no, takže prostě bacha na to, bacha na korporáty.
1: To je skvělý. Kamarádi, dávejte si bacha, abyste neskončili právě jako Gene Simmons potom, který byl určitě k zemi přibitej, svý o tom ví Arakain. Ozzy Osbourne, tak ten střílí do tmy, tak o tom si za chvilku poslechneme, ale z druhé strany tady přichází Red Hoti.
2: Stavební Nitek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě teďka nám dohráli Def Leppard na Rock Radio. Máme 15 hodin a 40 minut a já bych teďka chtěl oslovit hlavně všechny fanoušky Harryho Pottera. Peťo, seš jeden
1: z nich? Jsem tady.
0: Výborně.
1: Hlásím se.
0: Jestli jste taky napjatý na novou sérii nebo nový seriál Harryho Pottera. No tak právě teďka nedávno byla zveřejněna jedna taková postava, kterou známe z druhého dílu z Tajemné komnaty, Zlatoslav Lockhart.
2: Aha, no, a už bylo zveřejněno, kdo ho bude hrát.
0: Jestli náhodou posluchači nevíte hned, tak je to takovej ten člověk, jak se hodně jako chvástal, byl takovej, jako měl plnou hubu keců v podstatě, ano. Ale vlastně nic moc jako neuměl. Jo. No a právě toho bude hrát Kit Harington.
2: Ježíš, to je z Jon Snow z Hry o trůny, že jo?
0: Přesně, ano. Tak.
2: Takže
0: prostě Jon Snow bude Zlatoslav Lockhart.
2: A bude mít opravdu zlatý vlasy?
0: Já myslím, že jo, doufám, že budeš hrát slimáky.
2: No přesně.
0: Takže to bude vlastně takový jako spojení dvou takových světů, Harry Potter a Hra o trůny, kdo si ujíždí teda na těchto těch fantasy věcech, tak no takhle, někteří lidi mají radost a někteří si zase jako říkají, že už nebudou schopní vidět tam toho Lockharta, protože v něm furt navždy uvidějí Jona Snowa. Ale tak jako co, prostě musíme, jako ty lidi musí nějak pracovat.
2: Přesně, taky musí něco jíst.
0: Jo,
2: taky
0: já jsem na to hrozně natěšený, protože mně se líbí, že nejdou za každou cenu cestou těch filmů, ale dělají si to trošku po svým a bude to určitě moc fajn.
2: No ono taky údajně prejdou vyloženě jako slovo od slova po knížce.
0: No
2: jako,
0: to je moc
2: takže,
0: dobře.
2: Takže by tam měly být i postavy z knížek, které nebyly. Přesně,
0: tak. Za práva skřítků. Hele, na Rock Radio pokračujeme dál s rokovými lapeckama.
2: Jsme měli takový rokový téma teď.
1: Pro všechny domácí skřítky. Within Temptation, taky rybečky 48, mám Metallica, Enter Sandmanu za chvilku.
3: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském Vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
1: Až jednou zaklepu na nebeskou bránu, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: 30 let tančícího domu.
4: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
3: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
4: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
3: Více informací na stránkách www.td30.cz.

0: www.wave.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili odborníci dosud neznámý minerál. Ten je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod. Minerál pojmenovali podle geologa Jiřího Králíka a nese název Králíkit. Vídeňskou ulici ve směru do centra Prahy odpoledne uzavřela nehoda autobusu. Bouralo se u křižovatky s ulicí Ukrčského nádraží. Ve voze při prudkém brzdění popadalo několik cestujících. Šest z nich se lehce zranilo. Záchranáři je rozvezli do pražských nemocnic. Konec prázdnin bude v Hradci Králové patřit velkým oslavám. Královské slavnosti nabídnou od 28. srpna do 5. září 9 dní hudby, historie a pouličního umění. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: V různých částech města se uskuteční téměř stovka vystoupení a akcí. Součástí programu bude také historická slavnost Eliška 801 a více než 50 horkovzdušných balónů nad městem.
1: Kompletní program akce je k dispozici na webu královskeslavnosti.cz. Španělsko vyhlásilo kvůli Seutě stav mimořádného zájmu národní bezpečnosti. Mechanismus, který by měl umožnit lepší koordinaci aktivit, aktivovala vláda vůbec poprvé. Důvodem jsou nelegální migranti, kterých do města na severu Afriky na konci července přišlo až 80 tisíc. Většina už se vrátila do Maroka, v Seutě jich ale několik tisíc stále zůstává. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Co se týče dešťů, tak nám momentálně prší hlavně na západě Čech a vypadá to, že to bude asi jediné místo, kde během dneška bude pršet. Možná se nám akorát ve večerních hodinách něco objeví v jižních Čechách. Co se týče teplot, tak máme momentálně venku kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra by mělo opět pršet, a to zejména v jižních Čechách a taky ve středních Čechách. Možná něco padne i na střední Moravě. Teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů a večer to padne na 14.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Teplicích na Bohosudovský ulici, to je v části Sobě druhy, tak tam se příliš združili osobák a autobus, takže teď se tam jezdí špatně, nebo aspoň pomaly. Severně od Pardubic je obec Staré Hradiště a tam na Hradecký ulici hned u obecního úřadu se srazily dva osobáky. Dávejte si tam pozor, projíždějte opatrně. Na D2 směrem do Brna hned na druhém kilometru, takže někde u Modřického nákupního centra, tak tam je porouchaná dodávka, která stojí v pravým jízdním pruhu, projíždí se tím pádem jenom levým jízdním pruhem, takže radši před Brnem. Zpomalte. A ve Frýdku Místku, tak tam se srazily taky dva osobáky, je to na ulici 8. pěšího pluku na křižovatce s Ostravskou.
0: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 4 minuty k tomu. Kuba i Petr jsme za mikrofonem. Rokový odpoledne pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně bych jsem připomínal, že rozdáváme nějaký lístky, ale dneska bohužel nic nemáme.
4: Ne, dneska prostě jsme škrti, takzvaně, protože my se vždycky tady jako zaklínáme, co?
3: Prý, a víte co, my si je necháme pro sebe.
4: Přesně tak. Hele, takhle, abyste věděli, my máme jako rozdávat lístky, ale protože prostě už jsme skorumpovaní tady, prostě jak jsme v tom show businessu, tak jsme si říkali, prdlajs, my se prostě necháme pro sebe, takže 10 lístků pozveme si naše kámoše, abyste jenom věděli, o co jde, tak je to prosím vás Metallica v Benešově a jako skutečná Metallica normálně přijede, ale oni to nikomu neříkali, víme to jenom tady v Rock Rádiu a my tam půjdeme sami. Pak vám maximálně řekneme, jaký to bylo.
3: A pošleme vám fotku.
4: No možná, když budete hodný. Každopádně, protože hodný už jste, tak vám pošlem nějakou muziku.
3: Čeká vás Proteus, taky Pretty Reckless se tady podívají, ale teďka si dáme Queeny. I want it all, úplně stejně jako my chceme všechny lístky.

Rock Radio. Rockovej výrok. Kiss je každej nahraditelný. Moje ego vám bude tvrdit, že já nejsem, ale je to kec. Gene Simmons.

0: Juice právě dropli Kysáci. A není to náhoda, tahle pecka z roku 74 teď zní na Rock Rádiu v 16 hodin a 18 minut, právě protože Gene Simmons dneska slaví svoje 77. narozeniny.
1: Je to tak, přejeme mu všechno nejlepší, hlavně pořád hodně hraní, akorát jak už jsme o tom dneska mluvili s tím make-upem Bacha.
0: Bacha na to, a možná bych klidně doporučil jako vlastně trošku tý rebelie, no. My jsme mluvili o tom, že společnost, která od nich koupila ty práva na tu vizáž a takhle, tak jim dovoluje se malovat jenom, když prostě z toho jim něco kápne.
1: Jejich
0: si jich svolením. Ano. A myslím si, že správný rocker by měl být trošku rebel. A jako co udělá, jako chtějí žalovat Gina Simonse, jako nemyslím si.
1: No přesně, jako přesně, co by udělali.
0: Přesně tak. No. A zároveň taky dneska slaví narozeniny taková metalová diva, bych jako řekl.
1: Ano, ano.
0: A to sice zpěvák Judas Priest Rob Halford.
1: Slaví své 75. dneska, je to jeden z nejslušnějších rockerů asi, jaký vůbec existují tady na té planetě. Přesně jako potvrzuje, že rock je opravdu slušná muzika. My jsme o tom s Kubou natočili jedno video, takže na to klidně můžete mrknout na Instagramu anebo na Facebooku.
0: Takže se na to podívejte, dozvíte se nějaký zajímavý věci a docela si myslím, že se nám povedla i písnička, že jo? Samozřejmě co jinýho, než
1: co
0: Breaking jinýho. The Law mohlo
1: co
0: být.
1: Jinýho.
0: A právě Breaking the Law, Break the Law, trošku porušovat zákon, by měl i Gene Simmons, dnešní oslavenec, a občas se namalovat, i když mu to nikdo nedovolí.
1: Teďka už nás ale čeká další rocková muzika tady na Rock Rádiu. Skape a jejich Nino Soldado a taky Aleš Brichta anebo Nirvana. Pojďme na to.
0: Muy bien.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
17: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
16: Mají i pořádný stroje?
17: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: 16:37 na Rock Radio právě dohrává kapela Whitesnake jejich pecku Now You're Gone, teď když jsi pryč. A teďka na konci srpna si říkám, že už je pomalu pryč takovýto hezký období letních prázdnin, který my samozřejmě úplně jako nemáme, že jo?
1: No,
0: ale pro spoustu lidí teďka končí vlastně taková ta jako letní pohoda. A tak si říkám, že je docela hezký se tak jako poohlídnout. Máš třeba ty nějakou oblíbenou vzpomínku na léto 26, jakože když si třeba za 10 let si řekneš léto 2026, tak co je ta jedna věc, na kterou si vzpomeneš?
1: Hele, zajímavá otázka, asi první, co mě napadá, tak je prostě spuštění té naší nové kapely Bananas. Jako,
0: jo,
1: to je jako, to mám asi spojení tady s tím letem. A co ty?
0: Já mám třeba to, že vlastně my jsme teďka hodně jezdili s kapelama a začali jsme si to třeba z naší kapelu Elevators dělat hezký, takzvaně. Jasně. Když třeba jedeme někam hrát na nějakou svatbu nebo firemku nebo něco, tak vyrazíme třeba o 2 hodiny dřív a najdeme si nějaký hezký místo cestou, který navštívíme, ať už je to vejlet nebo koupák nějaký, takhle jsme byli v přírodním koupališti někde prostě cestou na Liberec a bylo to tam úplně jako skvělý a začali jsme takhle objevovat místa, které bychom jinak vůbec jako nenašli. Hezky. Takže to jsem si říkal, že je takový pěkný. A tak by mě zajímalo, posluchači Rock Rádia, jestli vy máte nějakou jednu vzpomínku na léto 26, kterou byste vypíchli.
1: Normálně nám to napište na Facebook a pak si tady o tom můžeme třeba pokecat chvilku, ale určitě nám to napište, co je za vás taková ta opravdu ta vzpomínka.
0: Každopádně léto ještě nekončí a stejně tak nekončí ani rokový odpoledne a třeba si uděláte nějaký skvělý, nezapomenutelný vzpomínky u týhletý romantický věci, u Cutting Crew a Just Died in Your Arms Tonight, to je taková ta skvělá věc. No anebo někoho můžou inspirovat Hudsonský šíf s Valda Gangem, Disturbed anebo AC/DC.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: jednoduchý, s náma máte klid. PPA, to je monolit. PPA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Dneska odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stav dálnic a silnic první třídy bude v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Dokáže data snímat prostřednictvím čidel a kamer i ve 100-kilometrové rychlosti. Dokáže tak včas odhalit trhliny, vjeté koleje a další problémy. Speciální vozidlo vyjede na silnice na podzim. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle informace o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Pokračuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
10: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
9: V tomto případě není nutné podávat žádost znovu. Ta zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů bude zasílané automaticky. V dětských čajích Alnatur bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Ve 2 šaržích českého výrobce bylo maximální povolené množství překročeno až 6x. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto důrazně doporučuje tyto čaje nepít. Jeden má trvanlivost do října 27, druhý do března 28. Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na bezpilotní systémy. V případu stíhá 3 cizince. Obvinila je z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Informovalo o tom slovenské policejní prezidium. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Když bychom se podívali na meteo mapu, tak Česká republika je v podstatě, tak tady je jako zataženo, ale všude kolem nás prakticky prší. K nám se to dostane až někdy během pozdějších večerních hodin a sice od jihozápadu, tam by mohly být nějaký srážky, takže jih a západ Čech, tak s tím počítejte. Všude jinde by mělo zůstat spíš

0: 11 na 284. kilometru směrem na Český Těšín. Si dejte pozor na vozidlo v protisměru. A jestli mě ten člověk právě slyší, tak opravdu ano, vy jedete v protisměru, ne všichni ostatní. V ulici Lidická v Jablonem v Podještědí se srazil osobák s motorkou, bohužel to je se zraněním. Na D1 se na 20. kilometru směrem na Brno jsou sobě dva osobáky a už tam jsou docela dost velký kolony, radši sejte o pár kilometrů dřív. V ulici Ostravská v Těšíně si dejte pozor na hromadnou srážku třech osobáků, je tam kolem toho docela bordel, takže tam určitě zdržíte.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio, rockový odpoledne.
2: 2,5 minuty po 17. hodině pokračuje rokový odpoledne. Kuba i Petr jsou na svých místech, ale to nejsou ty nejdůležitější jména, který vám právě teď chceme říct. Je tady svátek opáté.
0: Dneska totiž slaví svůj svátek Radim, takže všem Radimům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Doufám, že si ho užíváte a že si taky užijete tu další nálož další rokový muziky, kterou tu máme připravenou.
2: Přesně tak, pište nám i, jestli máte nějaký skvělý vzpomínky na léto 2026, který si budete pamatovat i třeba za 10 let, tu oblíbenou nám napište třeba na Facebooku, za chvíli si o tom budeme povídat, ale ještě předtím si dáme samozřejmě pořádnou dávku rockové muziky. Guns N' Roses, You Could Be Mine, nás čeká už za chvíli, bude taky Dio, Daniel Landa s Aničkou Malinovou, ale teď už Battle Beast, Here We Are na Rock Radio.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova.

se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: You could be mine. Právě teďka dohráli Guns N' Roses 17 hodin a 19 minut a jestli jste si někdy říkali, jak spojit vlastně ideální poslech hudby, což znamená rádio, anebo samozřejmě živá hudba, tak máme pro vás ultimátní odpověď už tenhle víkend.
1: Už jenom 3 dny vás dělí tady od toho neskutečného nadupaného festiáku, který se jmenuje Explosive Summerfest, který se bude dít u vás doma. A nebo u vás v garáži, nebo u vás v autě, prostě kdekoliv, kde budete chtít.
0: Ale my vám jako nebudeme říkat, co máte dělat. Jste dospělí lidi, takže si to prostě pusťte kdekoliv chcete. Ale prostě pokud si pustíte naše rádio, Rock Radio, mezi pátečníma 15 hodinama a nedělní půlnocí, to znamená úplně celý víkend, tak uslyšíte jeden živák za druhým. A bavíme se tady prostě AC/DC, Iron Maiden, Traktor, Metallica, Rybičky, Kiss, Tři sestry, Škorpioni, Komunál, Lordi, Alkohol, Queen, prostě strašná dávka rockové muziky úplně ze všech koutů světa.
1: Takže na to rozhodně mrkněte, ať tady o to nepřijdete, protože to bude rozhodně stát, si myslím, za to. Teďka už se ale posuneme dál s další muzikou.
0: Rozhodně se posuneme dál za chvilku, protože takový Explosive Summerfest, to víte, no, to prostě jako není jen tak, takže se na to musíme hezky připravit. Dáme si teďka Pink Floyd, Good Charlotte, anebo Kabáty na Mysliveckém plese.
2: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Un, dos, tres!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Eternal Dark právě teďka dohráli. Hammerfall je ta kapela, která tuhle píseň naspívala. 17 hodin a 35 minut a my jsme se vás před asi hodinou ptali na vaši oblíbený zážitek z letošního léta. No, tak já nevím, no, lidi, který napsal, že našel, no, že našel prostě někoho někde ležet. To nevím, jestli úplně ta veselá vzpomínka, na kterou jsme jako čekali. Pozor, tady je lepší. Katka píše, že nejlepší vzpomínka tohohle léta jsou 3 bronzový medaile jejich dětí. No tak
1: hezky,
0: to je ta vzpomínka, na kterou jsme chtěli.
1: Jako, to gratulujeme.
0: To je taky samozřejmě vzpomínka na celý život, ale taky ta veselá, to jsme chtěli. Normálně byli šikovní, takže Katce i jejím dětem samozřejmě gratulujeme. Doufáme, že příští léto k tomu přibydou další takovýhle kousky. Psali jste nám celkem spoustu zážitků a je skvělý, že si tohleto léto umíte užívat. My jsme moc rádi a jsme ještě radši, když vám k tomu hraje nějaká rocková muzika.
1: Rozloučíme se totiž s váma tady na tady tom rokovém odpoledně ještě Brian Adamsem, taky Komunálem, anebo kapelou Bon Jovi. A už se s váma pomalu budeme loučit, za chvilku nás tady vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si tak vodně asi chtěli nechat zahrát.
0: A my nemusíme přemýšlet, protože už to tady máme před sebou připravený. My vlastně tak jako celkově nemusíme přemýšlet, to je takový jako
1: hezký. To je docela dobrý. Takže ahoj.
0: Takže hele, teďka ještě Joan Jett a Black Hearts, protože milujeme rock and roll stejně jako oni. Bude taky Brian Adams, Komunál anebo Bon Jovi. Užijte si to a zítra zase čus.
1: Kubí, víš, že jsem to říkal před chvilinkou.
0: Ale já to chci říct znova, teď já jsem nepřemýšlel, víš?
1: Tak jo, tak pá.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Studující rodiče budou moci od září získat takzvané hlídačkovné. Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a do toho prezenčně studují. O novou podporu bude možné žádat elektronicky přes systém Jenda. Letos půjde měsíčně o 7 467 korun. Sněmovna ani po 6 hodinách nerozhodla o programu schůze k rozpočtové novele. Tu vetoval prezident Pavel a poslanci ji musí znovu projednávat. Novelu v úvodu schůze obhajovala pouze ministryně financí Schillerová. Opozice navrhovala na program zařadit i další témata, hlavně opatření proti suchu. Pracovníci na stavbě průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně začali s trhacími pracemi. První odstřel proběhl dopoledne. Jak a jak dlouho budou odstřely probíhat, říká ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
2: Odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to bude ideální.

0: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci a přejeme ti pěkný večer a pojďme se podívat, jak bude zítra. Ta Český hydrometeorologický ústav hlásí ráno a dopoledne oblačno nebo zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekejte ubývání srážek a polojasno by mělo být četnější. Nejvyšší teploty na 22, v jižní části území až 25 stupňů, no a v 1000 metrech na horách 14 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: A začneme ulicí Vilznovou v Praze, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Čekejte zdržení v Novolíšeňské ulici v Brně, tvoří překážku na vozovce nehoda dodávky a s cyklistou, pozor na to. No a na D48 na 50. kilometru na trase Rybí a Český Těšín je porouchaný auto a očekávejte kvůli tomu zdržení do jedné hodiny. Potom se ještě podíváme na první kilometr D2 na trase Lanžhot Brno, tam tvoří překážku na vozovce nehoda nákladňáku s dodávkou, tak buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rock na psání.
0: Hořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý 25.8. a i v tento den, jak vám včera slíbil, tak dneska je váš kapitán s váma na vlnách rockový muziky Jirka Vajgis. Tak já vás vždycky zdravím, ahoj, no a pojďme si dát naši oblíbenou dvouhodinovku, takovou tu rodinou přátelskou, která se jmenuje Rok na přání. Každý může zavolat, každý může napsat, zkuste to na 7258444424, pište na Messenger a do mailu, no a něco si hezkýho přejte, já to zkusím nějak zmanageovat jako vždycky. Tak na úvod si dáme Škorpíky a The Best Is Yet To Come, což je velká pravda, protože to nejlepší určitě přijde, protože to nejlepší vyberete rozhodně vy. No a během týhle 3¾ minutovky, co vám zatím pustím, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Ano, tak to je velká pravda. The best is yet to come, přátelé, a to nejlepší určitě přijde. Odstartujeme to asi tady s naší posluchačkou Luckou, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím. Prosím, dnes byl hrozný den v práci, potřebuji nějakou vzpruhu, zahraj mi něco pro potěšení, díky moc. Jasně, jinak přátelé, znova opakuji, protože vím, že tady byl zájem o kapelu Ministry, tak už v archivu jsou už Ministry doputovali. Je tady aspoň jedna pecka, kterou si můžeme dát, jmenuje se Just One Fix. Pokud byste ji chtěli slyšet, tak si o ní napište nebo zavolejte. No a pro Lucku je tady Pohodex a Street Zajíček.
1: Rok na přání. Rock Radio.

My sa využívame každý den. Hodnej se jako pes za svým mocasem.

tak. A jedna prdela dvě židle, to je dost. Za smrtí je jejich hamižnost.

0: Tak to byl Scott Stapp, Hit Me More. Přátelé, taky mě můžete víc hitnout a volat mi na 725-844-24. Pokud mám vám tady držet ještě místo, tak si pospěšte, jinak vás tady zahltí zvířátka z internetu, to je jasný. Tak, přátelé, co si dáme teď? Prvního volajícího Davida, který bych chtěl pro všechny, jak i pro svou mamku, hlavně zahrát od Nirvány Come As You Are. Tak jdeme na to.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz
11: 30 let tančícího domu.
12: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
11: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
12: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
11: Více informací na stránkách www.td30.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Tak, to byl Linkin Park in the End, tam už se nic zajímavějšího nestane, tam dohraje jenom klavírek, tak odpuste, že jsem takhle vstoupil do písně, ale musíme to všechno zahrát, přátelé, a teď budeme hrát trošku na jinou notičku. Vítěz to klásek psal, ahoj kapitáne, chtěl bych zahrát Thor a kladivo na čarodejnice pro mamku, předem děkuji. No, tak ono je pravda, že vlastně každá ženská je tak ne v pejorativním, ale v pozitivním smyslu slova trošku čarodejnice a snad na ní není úplně potřeba používat kladivo, ale do rodinných samozřejmě vztahů nevidím. Tak milá mami, tady máš od svýho synka jedno kladivo.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: pohodovka od Rembrandts, Just the way it is, baby, ta nás dobře naladila do takového správného letního vibu, ale to nám už pomalu ubíhá. Jsem si s hrůzou všiml, že už se zase rychleji stmívá, to je strašný, jak ten život letí. To říkal právě nedávno Wolfík. Říkal, no, to je strašný, táto, jak to letí. Teď je mi 7, před chvíli mi bylo 6, teď už půjdu zase do druhé třídy, pak mi bude 8. Já říkám, no, on se ani nenaděje, že bude ti 8, 10 a pak už tě povezou. Přátelé, no, je to rychlý a na každém z nás záleží, jak s tím životem naloží. Docela dost naložil tomu životu další pán, který ho budeme hrát za chviličku, a to je náš pekelník Ozeáš, protože bez toho se tady neobejdem a jsem rád, že si to všiml Bedřich Makovec, který napsal, ahoj Jiříku, prosím tě, můžeš zahrát mistra Crowleyho od Ozzyho Osborna. No a mistr Crowley, to byl další pekelník, snad ještě větší než, ne snad, ale určitě větší než Ozzy. Pokud neznáte mistra Crowleyho nebo nevíte, proč o něm Ozzy zpíval, tak si o něm něco přečtěte. Píše se to CRO dvojité V L E I. Jo, určitě si přečtěte o tomhle pánovi, je to zajímavý, četl jsem jeho životopis a budete koukat, co všechno dělal a k čemu všemu se na světě připlet. Tak, Bedřich moc děkuje a posílá to všem, co ještě pracují, mě a taky Wolfíkovi. Vyřídím, děkuji a Mr. Crowley a Ozzy Osbourne, dva pekelníci, se na vás právě teď řítějí z Rock Rádia.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: Princess, princess, princess of the dawn. No a tak dále. Krásná pochodovka, except je samozřejmě 80. letá naprostá klasika Princess of the Dawn. No a teď se pojďme dát zase něco českýho. Psal mi tady Radek Ulrich. Ahoj, zahrál by si prosím něco od Panoptika pro hnojařskou partu, co jezdí u Jikve. Díky, Radek. Jasně, zahraju. Tak hnojníci, zdravíme a dáme si poslední tango. A než se všichni navzájem vyzveme k tanci, tak prosím vás, je akorát čas, máme 18 hodin 49 minut, pište mi na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení, v jaké situaci byste ho chtěli načapat, ať si užijem trošku řiti kolem 19. hodiny, no a já vám potom za ten vítězný návrh zahraju VIP píseň na přání.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly hrozičí salonního typu švédský Ghost a pecka, která mi asi od nich sedne nejlíp na ucho, která se jmenuje Rats, právě jsme ji doposlechli. Co tam dáme na závěr naší hodiny, tak určitě to budou Within Temptation, o který si zavolal Marcel z Liberce, a bude písnička Faster, která je věnována všem pro klid a pohodičku.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Mr. Big a my jdeme na přání Edice Peši, která za toho malajského tygra z Mompračemu by si ráda nechala zahrát Svaz českých bohemů od Vohnoutů a bylo by to právě pro všechny, co ještě tygra z Mompračemu slavného piráta Sandokana pamatují. No a snad máte i někteří z vás doma tričko, to se prej prodávalo na poutích, já jsem možná taky jednu měl nějaký někde. No ale to už se prala pračka, že jo. Tak to už je historie. Každopádně, přátelé, reagovalo na vás spoustu, na Sandokana je vidět, že pamatujeme dobrou televizní klasiku. A snad to teďka prej snad na ČTčku dávají, nebo co, tak možná na to ještě taky mrknu. No a tady už je Svaz českých bohémů a pojďme tedy vytáhnout šavly z kvalitního vína.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

to je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Akorát jsme, milí námořníci, poslechli novinku od vašich oblíbených Europe, The Cult of Ignorance. No a teď si tady v naší druhý půli roku na přání dáme naprostou klasiku. A to budou vámi velmi chtění elektrikáři AC/DC. Tak volal mi Milan, že proto včera s Šimonem s jeho vnukem trošku popletli, že chtěli takovou tu písničku, jako když hokejisti nastupujou, tak právě AC/DC jim tam hrajou právě jako podmas, tak mysleli, že to jsou Hells Bells, ale ono je to Thunderstruck. Tak hlavně, že jsme na to přišli, to je důležité. Další AC/DC tady chtěla mailem zahrát Kačka, která napsala: zdarec kapitáne, můžeš nám tam pustit něco od AC/DC, ať nám pěkně utíká cesta do Chorvatska na rychlou dovču, díky Kačka. Tak já věřím, Kačko, že ta dovča bude sice rychlá, ale za to víc intenzivní. Dáme si Thunderstruck a já pevně věřím, že to oblaží ušiska nás všech.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Oh.
6: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: Jedem smrdem, vážení námořní přátelé, tohle byly Halloween a jejich vize budoucího světa z roku 1987. No a teď si pojďme dát další osmdesátky a budou to Queeni, o který si zavolal Petr nebo Peter z Tábora a říkal, že celý den mu tam pobíhali malíři a malovali, takže po nich uklidil právě teď. No vidíš, tak už si můžeš dát jedno vychlazený. Já věřím, že vlastně celá ta práce uklidová je ještě větší masakr než ta práce malovací, tak to prostě je. Tak hlavně, že je vymalováno a právě protože chápu, jak to máš těžký, tak jsem vybral pecku It's a Hard Life.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem na vašem milovaném rock rádiu. Tak tohle byly Manic Street Preachers s písničkou, která má krásný a krátký název. If you tolerate this, your children will be next. No, dál si dáme něco pěkně od podlahy, nemyslím teda od Přemka, dej mu pánbu lehkou hlínu, ale od kapely Five Finger Death Punch. Psal si tady Ondra Skala, ahoj kapitáne, prosím o zahrání písničky Wash It All Away od Five Finger Death Punch pro Radima z Výprachtic, který má dnes svátek a v pátek slavil své 50. narozeniny. Všechno nejlepší přeje manželka Jarča a synové Ondra a Ráďa. Tak všem Radimům vše nej. A tady už se na vás řídí Wash It All Away. Já jsem fakt básník.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BB a Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Přátelé, v našem do finále jdoucím pořadu Rok na přání právě dohráli satanisté salonního typu Eagles a jejich slavný hit ze 76. Hotel California. Víte, co mě strašně baví? Jak tady fungují interakce v tom Roku na přání? Jo? Před hodinkou Vítě Stoklásek chtěl zahrát pro maminku kladivo na čarodějnice a maminka odpovídá: děkuji moc za písničku, milý kapitáne, a na oplátku bych prosila pro svého synka Vítka něco od Lemmyho. Moc děkuji. Nejlépe Iron Fist. Jasně, kdo do tebe kladivem, ty do něj železnou pěstí. Tak to má být. Mateřská láska se nezapře.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Námořnictvo, bohužel je to opět tady. Svítit se nedá, dětma nezatopíš. Máme za chviličku hodinu 8 a budeme se muset rozloučit. Jsem rád, že na moji výzvu, že máme v archivu nově přiletnuvší ministry, zareagovalo hned několik posluchačů. Vybral jsem tady namátkou 2. Jan Málek psal: prosím ty ministry, prosí tě Honza z tvojeho Olmíka a všem do uší bych to prosil. Zdravím do Olomouce. Potom psal ještě třeba tady Michal Kmínek: ahoj, mám zájem po neúnavném boji za kapelu ministry zahrát Just One Fix. Děkuji tobě i panu hudebnímu dramaturgovi. Michal. Samozřejmě, Michale, panu hudebnímu dramaturgovi tvé díky vyřídím a od ministry si správně dáme pecku Just One Fix. Je z roku 1992 a alba Psalm 69. No a právě s touhle písní se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit opět zítra ve středu u našeho středečního speciálu pro zamilované. No a do té doby, než se slyšíme příště, tak se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pah!

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: On nedá jsem s kamarádem vedl takovou tu opravdu odbornou zasvěcenou debatu, ono jiné ani v hodině psa vést nejde, to dá rozum. Tahle debata byla na téma, jestli už motokeci obsáhli všechny disciplíny, kde burácí motory. A kamarád mi vysvětlil, že jednu jsem vynechal, nechtělo se mi věřit, ale pak mi pustil tohle a musel jsem mu dát za pravdu. Je to tak, motorové pily, vždyť je to vlastně svého druhu taky motodisciplína. A tak tu mám pro vás historicky první lumberjackovou pozvánku. Pokud tápete, co to znamená, vězte, že je to soubor dřevorubeckých disciplín, při kterých se používá ve větší či menší míře právě motorovka. A kdy a kam na tohle všechno vyrazit? Do Lukova u Zlína. Tento víkend, v sobotu i v neděli, to tam prostě bude lukovský masakr motorovou pilou. Po oba dva dny vás čekají dřevorubecké závody, slíbený lumberjack a vzhledem k tomu, že je to bydliště letošního skoro vítěze i vítěze Zlínské bar, tak kdo ví, jestli ale gro budou hrát ty motorové pily pro oba dva dny od 10. hodiny raní. A aby těch motorů nebylo málo, tak pořadatelé slibují na neděli i letecké překvápko. Něco mi říká, že to ocení zvláště dítka, tak si přijďte o víkendu užít tu disciplínu, co v motokecech dosud chyběla.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poly.cz.
3: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.

nebo na radia.cz.

den. Před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

you want the whole.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Topcentrum CZ, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

slušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinu a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Much good. Come from the root of use of power.

0: Vianočná muzika.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám od obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
4: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
5: To je napravda.
4: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
3: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
4: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
3: Bez toho, vole, Honzíku, ano. Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.